0: Máme 4, může se stát, a taky se to stalo, že ne všechny postoupí. To znamená, minule teda to byl hodně velký masakr, protože z novinek postoupila jenom jedna, to se dozvíte, která, to já vám včas řeknu, bude na 10. místě. A všechny ty 3 ostatní, to znamená Miko, a jeho Dream Boy, a taky Michael Schulte, Lovesick, a nebo Kid Leroy. Prostě nedostali dost vašich hlasů na to, aby se procpali do té základní desítky, takže jdou takzvaně z kola ven. Nicméně na desítce máme, pozor, máme novinku z minula do jacket, kterou si pustíme za chviličku, a já teda jako musím říct, že ona má hodně zajímavý svoje vlastní jméno. Kdybych ji uváděl, tak bych si na to možná trošičku jako zlomil jazyk a určitě bych nemohl spěchat. Amala Zandil Dlamini, tak to je její občanské jméno. Je to raperka, to je jasný, je původem z Los Angeles, tak jasný. V roce 2018, možná si někdo vzpomenete, kdo si ji třeba sledoval, vydala svoje debutový album a to se docela dobře umístilo v hitparádách. Na 10. místě je z toho minulého kola, uvidíme, jak se jí bude dařit. Na 9. tam jsem si teda myslel, že se posunou, ale zatím se nedaří a je mi to líto, protože Fastboy, to prostě, oni jsou z Berlína, já jsem říkal, já mám k Berlínu slabost, tak jsem si říkal, že byste je mohli popostrčit, ještě to nevyšlo. Beautiful Life, to je navíc o nádherném životě, takže co víc k tomu dodat, že se to možná třeba zlepší. Kouknu, jak jsou tady dlouho, 3 týdny, ještě mají čas, takže hlasujte www.radio-relax.cz. Takže jdeme na to, 10 do jacket a 9 Fastboy.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.

Kdybyste náhodou vyrazili do Berlína na nějakou taneční party, jakože tam jsou fakt super, tak si nechte zahrát Fastboy Beautiful Life, protože myslím si, že tam to bude mít úplně jinou atmosféru. U nás je to už druhý týden, 9. místo a mně se to, ani se mi to teda nějak jako nezdá. Tam bude něco divného, nějaký podvůdek. Já se na to budu muset příště podívat. Hlasovat můžete na www.radio-relax.cz a já doufám, že příště Fastboy z Berlína budou trošičku vejš. Jdeme na první novinku. Jsou celkem 4, už jsem vám to říkal. Ta první je, jak bych to řekl, já jsem jí poslouchal a já jsem tam furt jenom slyšel, kamkoliv jsem si to posunul, jenom nějaký tu-du-tu, pak jsem to vzpomeňte, až ji uslyšíte. Milky je vlastně italská skupina, by se dalo říct, a tahle ta píseň, kterou vám zahraju, Just the Way You Are, mně přišla taková jako obyčejná, já nevím, možná právě proto si k tomu vzali Davida Guettu a řekli si, jo, když tam dáme to jméno, tak ono to možná uspěje. Necháme se překvapit, úspěch bude, když postoupí z novinek, alespoň do té desítky, pak už se bude hrabat nahoru a je to jenom a jenom na ní. Jinak tahle ta skladba byla vydaná jako debutový single, ježiš, opravdu, že jo, v srpnu 2002. Aha, tak tohle to bude nějaký asi remix, teď to tady čtu a možná právě proto to zkoušej znova, asi se to tenkrát nechytlo. No nic, jdeme dál, protože před námi bude v zápětí 8. místo Flow, což je takový britský trio, nechci říct přímo pošahaný, kolek to ne, ale když jsem viděl vlastně jejich videa při rozhovorech, tak oni jsou takový jakože hodně girl power, co si budeme povídat, prostě je to z nich cítit a fakt je ten, že se dostali z minula 7. místa na současné 8. Takže to asi taková velká síla nebude. Každopádně i pro ně můžete hlasovat, dneska se mi fakt daří, i pro ně můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já myslím, že jako, ale není to špatný, ty holky by si to taky zasloužili. Pojďte si to poslechnout.

0: Před malou chvíli jsem přemýšlel, proč mě třeba upoutala tahleta trojka holek, která zpívala písničku, která není úplně můj raneček, ale s podobnou skladbou byla jenom třeba jedna zpěvačka v jiné písnice. Pak jsem přišel na to, protože koukal jsem se tady na videoklipy, že je to tím, že oni jsou prostě naprosto sehraný na pódiu a jako tanec ve třech, který je sehraný a jako nemusí to být ani nic originálního, tak vypadá fakt jako rozhodně líp, než když se tam kroutí jedna samička, jako to úplně nevypadá dobře. Nebo takhle, musí to umět, záleží na pohybech, to je pochopitelný. Uvidíme, jak si dámy povedou, jestli zase začnou šplát směrem vzhůru. Já bych jim to přál, protože, jak říkám, já si tady k tomu vždycky pouštím ještě videoklip a to bylo, no úplně jsem z toho měl jiný pocit. Teď ale jedeme na novinku a na sedmé místo, je to tak. Takže druhá novinka, Halsey, já jí mám rád, ale musím teda uznat, ona tady s tou písničkou, která vlastně debituje na té rockové vlně, by se dalo říct, rock pop, jako jo, tak úplně mi to zatím neuchvátilo, protože když jsem si pouštěl její starší muziku, tak ona jede vesměs všechno v popu. Možná právě proto to mě jako upoutávalo víc. Nechme se překvapit, jak si povede s touhletou skladbou, zatím je to druhá dnešní novinka. Halsey, Carrie DeWitt. A hned potom si dáme něco hodně příjemného, co si myslím, že vám vykouzlí úsměv na rtu. Já už jsem dneska tak jako nenápadně naznačoval při rekapitulaci. Tohleto je Slavíček, ten zpívá o hezkém ránu. Sice si ho pustíme večer, ale to vůbec nevadí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Musíte uznat, že tohle ta písnička je tak vykouzlí prostě, když nic jiného, aspoň úsměv. Já vždycky říkám, že skladba, která mi způsobí lehce dobrou náladu, jakože to nejsou všechny písničky, tak ta by zasloužila ještě o pár bodů navíc. Zatím je Slavíček s Hezkým ránem na 7. místě. Uvidíme, jak si povede do příště. Má ještě relativně dost času, aby se do té první trojky dostal, ale jak říkám, záleží na vás a na vašem hlasování na www.radio-relax.cz. Tam najdete sekci Relaxáda, rozkliknete a tam už vám to bude všechno jasný. Kdyby ne, tak napište. Tak a jdeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo bez novinek. Na 6. místě, je to na 6. místě, dvojka, jako to jsou obě dvě módní ikony. U Lady Gaga je mi to jasný, Doči tam v podstatě tuhletu zpěvačku moc jako neznám, to se přiznám. Tuhle jsem se díval na nějaký rozhovor s ní, ale je hodně vytlemená, takže sklidila moje sympatie. Každopádně oni dávali nebo dali dohromady skladbu, která se jmenuje Runway, a co je důležitější, je v snímku nebo ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. Ano, je to stále stejný jako minulý týden, ještě jsem nenašel čas, abych si na něj buď našel, nebo ho někde prostě stáhnul a podíval se na něj, protože se mi do kina v tomhle počasí moc nechce. Jsem docela zvědavej, protože já už jsem o tom párkrát mluvil. V tom prvním díle Ďábel nosí Pradu byla stěžení Madonna. Já si pamatuju její Vogue, to tam prostě znělo celým tím filmem a mělo to takovou správnou atmosféru. Tahle ta skladba Lady Gaga a Doči jsem jako mě až tak úplně neoslovila, ale fakt je ten, že je možný, že to bude tím, že jsem ten film ještě neviděl. Takže asi tak. A pak půjdeme hned na 5, tam je Afrojack, Sia a David Guetta. K tomu jako nemá cenu nic říkat. David Guetta vlastně dneska podruhý, dalo by se říct v Relaxádě, ale vždycky tak jako taková přicmrdávka. Tady to je jakože třetí rovnocenej. Ta skladba se jmenuje Awake Tonight. A já když se na to tak dívám, tak jako oni jsou tady 4. týden a zatím se dostali na 5. místo. Nic moc, takže je to na vás.
1: Relaxáda.
2: Relax Radio.
1: No 6. místo. No matter what, you got.

Vždycky, když poslouchám nějakou písničku, ve který je Sia, tady teda to mají ve trojce Afrojack a David Guetta a spolu s nimi Sia, tak si říkám teda tuhle tu sirénu bych doma mít nechtěl. Má teda abnormálně silný hlas, podle mě má i hodně vysoký rozsah a některý chlapi na to můžou být trošičku alergický, já třeba jo, ale zpívat prostě umí, to se nedá nic dělat. A když se spojí s Afrojackem a s Davidem Guettou, tak je z toho hit jako blázen a já se jenom tak jako rychlostí blesku dívám. Je tady čtvrtý týden, je na pátém místě, takže už moc času nemá. Kdyby se vám to líbilo, chtěli jste to posunout, tak nezapomeňte hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak a teď jdeme dál, protože před námi je jeden, dva, třetí novinka, Band a Mapei a skladba s názvem Trippin. Tahle ta písnička je z roku 2024, ale to dostala takovou jako zvláštní verzi, tu si za chvilku jako pustíme, proto vyšla celá znova vlastně. My hrajeme tu rádiovou, jako v oficiálním vysílání. Tadle ta, co uslyšíte, tak ta by se mi líbila někde na nějakou takovou jakože klubovku, nebo prostě na nějakou taneční akci a tak dále. Necháme se překvapit, třeba z relaxády přeřadíme do vysílání, uvidíme, jak se bude líbit. A hned potom zápětí nás čeká čtvrté místo, to znamená, jsme těsně pod stupní vítězů, Somber a Potential. Mimochodem, tenhle ten, jak to říct, ten takový, jako, on není ani úplně mlaďas, on je to takový, jakoby, fenomén, tady tý generace Z, podle vzadu taková, jakoby, rockstar. Já bych ho nazval pojmem Rebel. Je to Rebel. Vydává novej single, já jsem se na to díval, na ten jeho rozhovor, kde se bavili konkrétně i o téhleté písnice. On tam jako líčil, že opravdu to několikrát upravovali, aby se to chytlo a ta výsledná verze, která z toho jako vznikla celkově, prý slaví velké úspěchy, jo. Tak se necháme překvapit, no u nás zatím je čtvrté místo, minule taky čtvrté místo, je tu třetí týden, takže jako vyložení, že by to byl nějaký mega úspěch, to není, ale ještě pořád má čas, ještě pořád má čas, ještě pořád ho můžete posunout směrem výš.

neuchvátí, ale ani nesklame. Takhle nějak bych to asi nazval. Sambar, to je v současné době takový, jak bych to řekl, taková hvězda současné generace Z, nebo takový nějak. Já už ani pořádně nevím, od kdy do kdy jsou ty různý generace, ale to je jedno. Tahle písnička se jmenuje Potential. Já si myslím, třeba na mě fakt působí, ale zase musíte to vidět s tím klipem, že je to fakt takový jako typ toho novodobího rebela. A věřím tomu, že má určitě spoustu faninek, protože on i jako na vzhled nevypadá špatně, kudrnatý vlasy, tmavý, relativně jich má hodně, takže jako je to fakt všechno v pohodě. Na tom to taky hodně člověk dneska nazbírá. No, ale jdeme dál, protože před námi je poslední čtvrtá novinka a to je sázka na jistotu. Co si budem povídat? Madonna, to je pojem. Já jsem teď nedávno viděl někde nějaký video, ona šla prostě samozřejmě zase nakupovat úplně náhodou, u toho bylo narvaná celá ulice a tak dále, takže to točili. Show business si myslím, že si přišel na svý. A jenom jsem si všiml takový maličkosti, Madonna byla vždycky známá tím, že nosila takový velký sluneční brejle, aby si tím zakrývala v obličeji. Když byla mladá, ten obličej byl jako jakž takž, tak nepotřebovala tak velký. Ale čím je starší, tak to si všimněte, tak vypadá čím dál tím víc jako čmelák. A tipuju, že někde v 80 letech bude mít obličej jedny velký sluneční brejle. Ale zase, komu čest, tomu čest, jak říkám, fakt jako mraky let už je na hudební scéně a pořád je to prostě hvězda. Navíc chystá nový album Confession 2, to vychází 3. července. Tak budeme držet pěsti, ale teď se dostanu k tomu, když už jako tyhle ty hvězdy tuší, že nám to nějak jako vyhasíná, tak si někoho pozvou, někoho, kdo v té současné době, v té éře, navíc oslovuje i mladý, kdo frčí. Sabrina Carpenter, to je toho v podstatě doklad. Bring Your Love je taková jakoby dneska poslední novinka a tipuju, fakt jako vzpomeňte si na mě za pár relaxát, že tahle ta skladba, která je mimochodem i velmi vydařená, ona Madonna má fakt skvělý hlas a to studio s tím dokáže dělat divy, tak to se dostane až úplně nahoru. Tak teď jsem se zakecel a málem mi nezbyl čas ani na vlastně další třetí místo a to si to zaslouží. Teddy Swims, můj oblíbenec, on vypadá, jako kdyby ho zrovna včera pustili z Valdic, ale to je prostě jen maska. Dělá báječnou muziku, vzpomeňte si na jeho loňský megahit Lose Control. To bylo prostě rekord v žebříčku, nějaký ten Billboard Hot 100, on tam strávil 112 týdnů, což jako na současnou dobu je relativně hodně. Teď prý otevírá nějakou jakože novou kapitolu své kariéry. Jsem na to zvědavej, nebo já už jsem to říkal i minule, já bych, jako mě by ani nevadilo, kdyby zůstal v té staré kariéře. Tam se mi to líbilo. Tohle to jako s tím se trošku peru, ale věřím tomu, že to bude mít úspěch stejně jako to předtím.

0: Tak jako neříkám, že to je úplně to samý, ale je to relativně dost podobný, takže když se to bude držet v tomhletom ranečku, tak proč ne? Teď ale pozor, jdeme dál, jdeme na druhé místo. Možná tušíte, možná ne. Dneska naposledy pánové z BTS a skladba s názvem Swim, prej je to velehit. Nevím, nejsem schopný to posoudit. Já jsem si spíš vzpomněl na jeden takový docela dobrý, jakoby v úvozovkách, vtip, zároveň jakoby sloučený s anketou mezi fanoušky tyhle ty kapely, protože to jsou Korejci, že jo, tak v podstatě jeden jako druhý přes kopírák, tak zkusili udělat takový testík, protože když mají vlasy, tak oni ty účesy mají takový jako různý. Dalo by se říct, že ty skalní fandové to poznají. Tak na jedné fotce ty účesy jim jaksi jako zmizely, nechali jim holý hlavy a dali to fanouškům, a jestli je poznají i potom. Poznalo je asi 30% celkového počtu, kterým to dali, takže je vidět, že ty rozlišovací schopnosti jako nejsou úplně ideální u těch fandů. A nebo to možná bude tím, že oni jsou hodně takový uniformní, by se dalo říct, jo. To je jenom taková zajímavost, protože mi to přišlo dobrý. Jinak, co se týče partičky, jako to je osvědčený projekt, mají velikánský úspěch. I když jsem slyšel snad o dvou koncertech, kde neměli tolik lidí, kolik si představovali. Mě by docela zajímalo, jestli jsou kvůli tomu i nějak trestaný nebo ne. Ale jdeme dál, protože před námi je toho ještě strašně moc. Tenhle ten single se jmenuje Swim a je tu dneska naposledy, tak si ho užijte.
1: Relaxa. Relax Radio. Druhé místo.

0: Možná, že ještě jeden aspekt, podle kterého by se pánové dali mezi sebou rozeznat, když bych to nebral podle těch účesů a podobně. Oni i hlasově jsou někteří laděný trošičku jinak. Druhé místo, BTS a Swim. Teď už ale jdeme do rekapitulace, protože ta je důležitá, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz a máme strašně málo času, tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Milky, Just the Way You Are, taky Halsey, jako to je prý nový směr její. Carry the Weight. Takže pamatujte si Halsey novinkový Carry the Weight a Trippin, to je Bumped a Mapei. A hodně vydařená dvojka Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A rychle do další rekapitulace, to znamená té desítkové.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Jellow Stipe a Do Jacket na desátém místě, na devíce Fastboy Beautiful Life. Na osmičce Flow a Leak It. Sedmička Slavíček a hezký ráno.

Čtyřka Somber Potential. Dvojka tedy Swims. Aha, tam mi to někde hapruje, protože na dvojce měli být BTS. Tak jsem tam prostě udělal někde nějakou chybičku, ale nevím, musím se na to zpětně podívat, ale teď už prostě nemůžu, nemáme moc času. Před námi je první místo Fetivap, Right Back to You, k tomu vám ani nic neřeknu, protože je tady poslední týden. Dneska si ho naposledy poslechněte, protože.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. května. Tento den roku 1918 se narodil papež Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Wojtyla. V roce 1957 přišel na svět Michel Kreti, manžel německé zpěvačky Sandry a duchovní otec hudebního projektu Enigma. O 7 let starší je jeden z nejpopulárnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk. 18. 5. naopak zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Roku 1961 spatřil světlo světa Hugh Whittaker, člen kapely House Martins. Every woman, every man. Join the caravan of love. 18. května také otevírali v Bostonu luxusní hotel Ritz. V roce 1973 navštívil soudruh Brežněv západní Německo. Po 17 letech podepsali obě Německa, jak západní, tak východní, dohodu o společném státu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Přesně za minutu bude přesně 6 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Otepluje se, dělá se krásnější počasí, ale na začátku pracovního týdne. Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, postupně většinou oblačno a jenom výjimečně se budou tvořit přehánky odpolední teploty 20 stupňů Celsia. To byla předpověď, co se týká počasí, co se týká hudby. Už za chvilku je tady novinka Madony a Sabriny Carpenter. To je setkání generací, nebo několika generací. Madona by mohla být Sabrině klidně babičkou.

0: Brina, tak to je zajímavé spojení, když si starší ročníky vzpomenou na léta 90. tak to byl souboj Sabrina a Samantha. Samantha Fox a Sabrina Johnson z Itálie. Holky se prali úplně o něco jiného a dohadovali o něčem jiném. Nebylo to o písničkách, ale Madonna a Sabrina tady nejsou v rozporu. Naopak, Madonna si pozvala na taneční parket Sabrinu Carpenter, aby současnou pop hvězdičku zakomponovala do své nové desky, která vyjde 3. července. Pokud máte rádi Madonu, tak hned na začátku prázdnin bude nové album. 6 hodin, 7 minut. Dobré ráno.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Květen, máj je lásky čas a nejenom první květen, ale i ty další dny. Je to taky čas pro alergiky, tak to je mi vás líto, protože já naštěstí na tohle to netrpím, ale voní to krásně, lípa, už jsem tady cítil krásně rozkvětlou lípu, že už to taky kvete. To máme pondělí 18. května, nádherné ráno, ale ten den se má trošku pokazit, má se zatáhnout obloha. Pršet by nemělo. Každopádně ve víně je pravda a vylepšení bude dneska ráno. Já mám pro vás připravenou soutěž, vstupenku pro dvě osoby na akci Zázraky vína, která bude už brzy v novém Strašecí. Tak tuhle tu cenu můžete vyhrát a hlavně doražte včas do práce a pozor na sluníčko v protisměru. Proto linka řidičů 606 736 736.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když ti vítr

ušetříte za pohonné hmoty, pokud jedete na vítr. Tak to je MiG 21 a přeje nám tahle ta skupina touhletou písničkou, abychom měli snadný celý tento týden, do kterého jsme vstoupili, doufám tou správnou nohou, a dokonce ještě pro vás, kdo máte jachtičku, tak budete mít možná větší teplo než my ostatní, kteří jachtičku nemáme, protože dnes meteorologové předpovídají například pro střední Čechy 20 stupňů Celsia, ale v Polabí bude 20.

0: Nový týden startuje se sluníčkem, ale jak to bude dál, to se dozvíte už za chvilku. 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: No, dál to bude právě tak, že by mělo být polojasno a nakonec odpoledne oblačno. Výjimečně se budou tvořit přehánky odpolední teplota 20 stupňů Celsia.
2: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Máme tady aktuální dopravní upozornění z Karlovarky z D6, 27. kilometr, to je mezi sjezdem na Stochov Kačici a Novým Strašecím. Ve směru na Karlovy Vary havarovalo nákladní auto je mimo silnici. Pozor, D6, směr Karlovy Vary, 27. kilometr.
2: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Karlovarce na D6 zvolněte směrem na Nové Strašecí, směr Karlovy Vary, mezi sjezdem na Stochov a Kačici a právě Novým Strašecím se stala dopravní nehoda nákladního auta, které by mělo být mimo silnici. Dopravní upozornění posíláme i do Prahy v ulici Radlická směrem ke stanici metra Radlická. Havarovala dvě auta, nehoda je bez zranění.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak se na to pojďme podívat. Nejprve D7. Dejte pozor, směrem na Prahu 12 kilometrů před Prahou mezi Brandýskem a Stehelčevsí je odstavené osobní auto a lidé se pohybují na silnici, tak opatrně zvolněte na D7 směrem na Prahu, pokud se blížíte ke 12. kilometru. Karlovarka 27. kilometr, to je mezi sjezdem na Kačici a Stochov a Novým Strašecím ve směru na Karlovy Vary, havarovalo nákladní auto. A teď máme telefonát z Karlovarky, taky D6, ale opačným směrem, od Unhoště na Prahu to stojí. Zdravíme Láďu.
2: Ahoj, to je Láďa, dálnice D6 směrem na Prahu, kousek za Unhoští, stojí, pomaličku to popojící. No tak pozor, ahoj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Dvě dopravní upozornění máme pro Prahu. V ulici Radlická havarovala dvě vozidla. Nehoda je bez zranění. Dva havarované osobáky jsou taky na hlavní křižovatce, důležité, ulic Vinohradská a Želivského. Je to vlastně hned vedle metra Želivského, stanice metra Želivského. Velká křižovatka, právě tyto tam blokují dvě osobní auta. Nehoda naštěstí bez zranění, ale vypadá to, že zatím jako hitparáda na těch silnicích přichází jedna informace za druhou. Upozorňuji Karlovarku, že si postojíte od Unhoště směrem na Prahu. Dejte pozor na D7, protože kvůli poruše osobního auta na 12. kilometru směrem na Prahu, 12 kilometrů před Prahou, se pohybují lidé na silnici a na Karlovarce mezi sjezdem na Kačice Stochov a sjezdem nebo směrem na Nové Strašecí havarovalo nákladní auto.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 6.59.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí.
2: Tak nám to krásně začíná ten nový týden a má se to pokazit. Meteorologové předpovídají zpočátku polojasno až jasno, postupně většinou ale oblačno a výjimečně se budou tvořit i přehánky. Odpolední teplota 20 stupňů Celsia maximálně, v Polabí až 21. Už za chvilku budu mít pro vás připravenou krásnou cenu, vstupenku pro dvě osoby na akci Zázraky vína a taky dvojici Miraj a Pori Garan.

0: Mirai, Pauly, Garant, české písničky, česká muzika, česká dvojice, spojení, rapper, zpěvák, skupina. Pokud máte rádi českou muziku, tak si nenechte ujít akci, která bude v sobotu 23. května v Novém Strašecí na Komenského náměstí. Bude kladenská skupina All Right Band, ale taky Petr Bende a to bude v rámci akce, která se jmenuje Zázraky vína. A vy tam můžete být s rádiem Relax. Vstupenky pro dvě osoby na Zázraky vína do Nového Strašecí na sobotu 23. května jsou ve hře právě teď v této hodině. No a abych vás nezatížil při cestě do práce a do školy, tak mám jednoduchý dotázek. Jednoduchý dotaz, soutěžní otázka zní, hádankáři budou vědět, ale všichni budou vědět. Pozor, vložte slovo víno doprostřed slova, jiného slova a dostanete nástroj zahradníka. Dejte nějaká písmenka před, nějaká písmenka za, víno a dostanete nástroj zahradníka. Jednoduchý. Odpovědi posílejte na 606-736-736 do 8.
1: Relax Radio. Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud frčíte směrem na Prahu po Karlovarce, po D6 a blížíte se ke sjezdu a nájezdu u Unhoště ve směru na Prahu, tak pokud můžete, sjeďte na tu Unhošť a jděte po starý do Prahy, protože se stala dopravní nehoda a u sjezdu na Hostouň a Jeneč ve směru na Prahu stojí auto po nehodě, vedle něj je odtahovka, ale ještě ho nenakládají a ta kolona je právě dlouhá kolona od sjezdu nebo od sjezdu na Hostouň a Jeneč až po nájezd od Unhoště. Takže pokud stojíte ještě od Unhoště a ještě nejste ani na Karlovarce, otočil bych to a jel bych do Prahy po starý.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Za půl minuty bude přesně půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Zpočátku dne je jasno, postupně bude polojasno a většinou oblačno. Jenom výjimečně se budou tvořit přehánky, odpolední teploty maximální 20 stupňů Celsia. Dneska ráno já po páté hodině, když jsem jel do rádia, tak jsem naměřil 0 stupňů Celsia, ale minus 1 měli dnes na Šumavě. Horská Kvilda hlásí minus 1 a lehce pod nulou. Bylo taky na Sněžce, pokud se tam chystáte, tak hezký výlet. Co chystáme my? Za chvilku kalendárium pro pondělí 18. května. Připomenu soutěžní otázku. Do 8. hodiny soutěžíme a taky tuhletu písničku uslyšíte. Megan Trainor a Sean Paul.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. května. Tento den roku 1918 se narodil papež Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Wojtyla. V roce 1957 přišel na svět Michel Kreti, manžel německé zpěvačky Sandry a duchovní otec hudebního projektu Enigma. O 7 let starší je jeden z nejpopulárnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk. 18.5. naopak zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Roku 1961 spatřil světlo světa Hugh Whittaker, člen kapely House Martins. Every woman, every man. Join the caravan of love. 18. května také otevírali v Bostonu luxusní hotel Ritz. V roce 1973 navštívil soudruh Brežněv západní Německo. Po 17 letech podepsali obě Německa, jak západní, tak východní, dohodu o společném státu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Dík křížovky, tak pak se vám snadno vyplní i naše křížovka jednoslovná, kterou tady mám jako soutěžní otázku o dvě vstupenky na akci Zázraky vína, která bude v sobotu 23. května odpoledne od 14 až do večera v Novém Strašecí na Komenského náměstí, kde taky vystoupí Petr Bende a jiní interpreti. Ale soutěžní otázka zní, vložte víno, to slovo víno, doprostřed jiného slova a dostanete nástroj zahradníka. Nějaká písmenka před, nějaká písmenka za a vyjde nám nástroj zahradníka. Co vám vyšlo, pošlete na 606 736 736.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, 7 hodin 45 minut. Já tady mám dopravní upozornění od Nového Strašecí. Nájezd na Karlovarku u Nového Strašecí. Dejte pozor, na silnici je štěrk, takže máme očekávat kluskou vozovku. Probíhají odklízecí práce, varují ty, kteří pracují právě teď na té silnici. Ale mám upozornění i do Rakovníka. V ulici Československých legií se srazila dvě osobní auta a na místo je přivolaná policie.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dejte pozor, počítejte se zdržením na silnici číslo 9 u Libiše nedaleko Neratovic, kde právě teď probíhá vyšetřování dopravní nehody 3 osobních aut. Dopravní nehoda se stala v Rakovníku v ulici Československých legií, srážka 2 osobních aut a pozor dejte u nájezdu nebo na nájezdu z Nového Strašecí směrem na Karlovarku na D6 ve směru na Prahu, kde je na silnici vysypaný štěrk, který právě teďka odklízí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Půl minuty před 8 hodinou máme pro vás nové zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, v kladenských školách se vzorně třídí plechovky a lánské letní kino prochází proměnou.
2: Relax Radio.
1: Žáci a žákyně kladenských škol jsou vzorní v třídění plechovek. Provozní ředitel svozové společnosti Marek Livora.
3: Původně jsme počítali, že ten sběr bude prováděn jeden den v měsíci a museli jsme to rozšířit na 2 dny v měsíci, protože to auto bylo už přeplněné. Od začátku školního roku už se sezbíralo téměř 3,5 tuny těch plechovek, což je obrovské množství.
1: Nejvíc vytříděných plechovek odevzdává 12. základní škola brňanská. Lánské letní kino prochází velkou proměnou. V areálu vzniká místo pro adrenalinovou jízdu na kole, takzvaný pump track. Práce jsou hotovy, čeká se jen na kolaudaci. Staví se i venkovní posilovna. Jakmile bude hotova, přijde na řadu ještě ovál pro inline bruslaře. Povede po obvodu celého areálu. Rekonstrukce silnice v Postřižíně potrvá do konce července. Uzavřený úsek po kruhový objezd směrem na Veltrusy. Od soboty se vyloučený úsek alespoň mírně zkrátí. Zprovozní se totiž okružní křižovatka Veltrusy Chvatěruby. Kateřina Konečná už nepovede komunisty, na podzimním sjezdu už nebude kandidovat. Rozhodla se tak po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo, které se nedostalo do sněmovny. O její místo má zájem 5 kandidátů. Nádražní hlášení už neinformuje o důvodech zpoždění vlaků. Rádiu Relax to potvrdil přímo mluvčí zprávy železnic Dušan Gavenda.
4: Hlášení o zpoždění se zjednodušilo a nyní obsahuje pro cestující podstatnou informaci o délce zpoždění vlaku, už bez doplňkových vět o důvodu zpoždění. Standardní hlášení musí být krátká a věcná, aby šlo ohlásit všechny vlaky ve stanici a cestující jim zároveň věnovali dost pozornosti. Jinak by v nepřetržitém proudu podružných informací zanikaly ty podstatné.
1: Informace o důvodech zpoždění vlaků se nehlásí ani ve většině evropských zemí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna po druhé za sebou prohráli. Po pražské Admiře nestačili ani na Jiskru Domažlice, se kterou padli 0-2. Předvedli sice dobrý výkon,

0: Šance se ale proměnit nepodařilo. Kladno i tak dál vede tabulku o 5 bodů.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Slunečná obloha se postupně změní v oblačnou. Přehánky se ve středních Čechách a okolí objeví jen vzácně. S teplotami se dostaneme na 17 až 20, v Polabí i na 21 stupňů Celsia. V týdnu se pomalu bude oteplovat, v neděli má být až 26 stupňů Celsia.
3: A já mám pro vás inzerát od Krištofů.

0: Merkur, Venus, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Byla tam i Venuše. Takže Venuše, ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno i tobě, jsem tu.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Ty nejsi v práci, ty jdeš teďka na zoubky, takže ať to nebolí, je to krásný. Venuše, to je krásný jméno. To je jako planeta.
1: Děkuju.
0: Mimo jiné, ale taky Venuše je vítěz dnešní ranní soutěže. Měl jsem tady hádanku Vložte víno, protože jde o vstupenku na Zázraky vína v Novém Strašecí v sobotu. Vložte víno, slovo víno, doprostřed slova a dostanete nástroj zahradníka. Co jsi dostala?
1: Dostala jsem slovo křovinořez.
0: Křovinořez. Perfektní. Perfektní, takže křovinořez ti nedám, ale mám pro tebe vstupenky dvě na tuhletu krásnou akci Zázraky vína, která bude v sobotu 23. května od 14 až do pozdních večerních hodin. Petr Bende tam bude zpívat a ty si tam budeš dávat vínečko. Když si dáš víno, tak si dáš bílé nebo červené?
1: Dám si červený.
0: Červený, suchý, trpký?
1: Suchý.
0: Červený suchý, ale teď asi ne, teď to bude spíš ta bílá barvička na zoubky, takže blahopřeju a ještě prozraď křovinořez, použila jsi teďka někdy v poslední době zahradnice?
1: Měla bych použít, ale ještě nepoužila.
0: No vidíš, tak třeba odpoledne nebo některý jiný den. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu, ať to nebolí, měj se hezky, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
2: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Zveme vás na Den dětského úsměvu, který se bude konat
9: 23. května odpoledne
8: v Sítenském údolí
9: u fotbalového hřiště.
8: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu. Přijďte si to s váma užít. Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.

0: hokejový šampionát.
1: Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku pokračuje a česká reprezentace po úvodní výhře 4-1 nad Dánskem překvapivě prohrála ve druhém zápase se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Češi po výbuchu se Slovinskem zamíchají sestavou. Na Švédy se do ní mimo jiné vrátí útočník Matěj Blimel. Nějaké změny určitě budou, jaké konkrétní, to si ještě upřesníme v kabině. Nechal se slyšet asistent trenéra Tomáš Plekanec. Co je dnes na programu? Odpoledne skupina A, 16:20 Finsko-USA a Kanada-Dánsko skupina B. A večer pak ve skupině A nastoupí Německo proti Švýcarsku ve 20:20 a ve skupině B naší nastoupíme proti Švédsku, Česko-Švédsko od 20:20. Švédsko přivezlo rovnou 10 hráčů z NHL, bude to těžký, navíc právě tento tým je jedním z nejméně oblíbených soupeřů našeho nároďáku z dlouhodobého hlediska. Budeme fandit.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: What you thought you was gonna get fucking with me?
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala nedaleko Kladna. Pozor dejte na silnici mezi Smečnem a Třebichovicemi, kde do sebe narazili nákladní auto s autobusem.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: My Češi jsme... Tři tečky. Tak přesně takovýto status máme na Facebooku Rádia Relax. Doplňte podle vás, co my Češi jsme. My Češi jsme, například jsem napsal hokejový národ. Hokejový národ, to si myslím, že jsme, nebo fotbalový, nebo jsme chataři, anebo jsme zahrádkáři. Na Facebooku Rádia Relax můžete napsat, co je charakteristické právě pro nás, pro Čechy.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Jdete do muzea, tak tam pozdravujte, protože dnes je Mezinárodní den muzeí. A když se podíváme do minulosti, hodně do minulosti, tak úplně první muzeum bylo v Mezopotámii 530 let před naším letopočtem. To je hodně dávno. Princezna Enigaldi založila v Uru kurátorskou sbírku artefaktů, která je všeobecně považována za nejstarší známé muzeum v historii, s označenými předměty z ještě starší civilizace. Takže to je kolébka. Velká historie, kolébka minulosti lidstva. Do Mezopotámie asi nepojedeme, ale pokud půjdete do nějakého muzea, tak si myslím, že si to dneska užijete.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Hezké dopoledne, Kladno má volná místa ve školkách a Češi mají zájem o hypotéky.
1: Relax Radio.
0: Do kladenských mateřských škol mohou nastoupit i děti z Libochoviček, Pleteného Újezdu, Makotřas a Zájezdu. Město má s těmito obcemi uzavřenou smlouvu. Nabízí navíc volnou kapacitu. Pro nástup od září je volných ještě 150 míst. Kladenské autobusové nádraží se zmenší, současná rozsáhlá podoba už není potřeba. Mluvčí města Vít Heral.
2: Nástupní hrany na autobusovém nádraží zbydou už jen dvě a zbývající místo bude využito pro nové parkoviště s kapacitou zhruba 120 míst, které využijí možná i návštěvníci z pošty nebo návštěvníci divadla anebo třeba úřadu práce.
0: Hotovo bude už brzy.
2: Nové řešení autobusového nádraží aktuálně připravujeme a hotovo se stavebními pracemi bychom chtěli mít do konce léta.
0: Beroun má novou pamětní desku obětem bombardování, je v nádražní hale vlakového nádraží. Nálety město nejvíc zasáhly 17. dubna 1945. Přímo ten den zemřelo 40 lidí, další oběti byly později nalezeny v troskách. Stoupá zájem o hypotéky. Banky letos v dubnu poskytly o 90% více než ve stejném období loni. Průměrná výše nově poskytnutého úvěru na bydlení je téměř 5 milionů korun. Úrokové sazby se pohybují kolem 4,5%. V sobotu sešel pochod Praha-Prčice. Na start se postavilo 23 700 turistů. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu. Všichni účastníci obdrželi tradiční suvenýr, plastovou botu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové si po 30 letech zahrají poháry. Včerejší výhrou nad Slavií si zajistili konečné čtvrté místo. To Plzeň doslova deklasovala Jablonec 5-0. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
0: Do středních Čech a okolí postupně dorazí mraky, polojasná až jasná obloha se tak změní v oblačnou. Přehánky se objeví jen vzácně, teploty ale půjdou nahoru, zastaví se mezi 17 až 20, v Polabí může být i 21 stupňů Celsia.
4: To byly zprávy s Davidem a za chvilku už dopoledne s Terkou a Ice MC. Hezké dopoledne.

0: 15 minut po 9. hodině nám na Rádiu Relax dohráli Činasky s písničkou Měl bych si boty zout. No a mě by zajímalo, jestli se v práci zouváte. To, že tady v České republice jsme zvyklí se zouvat doma, to tak prostě je a věřím tomu, že to tak má možná 90 až 95% lidí. Ale jestli se zouváte v práci, tak to už tak obvyklé není, protože přezouvky si tam ne každý nosí a ať už jste v kanceláři nebo naopak někde před lidmi, tak by to bylo určitě vhodnější, protože samozřejmě pro nohy je to zdravější. Napište mi schválně na 606 736 736, jestli se zouváte v práci nebo ne. Uděláme si tady na Radio Relax takový malý průzkum při pondělku. No a teď už Ice MC s písničkou Think About The Way na Radio Relax.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. kladnoliving.cz Skvělé bydlení pro rodinu.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Radio Relax, máme 3 minuty po 9:30, 18. května, krásné slunečné pondělí a my se tady dneska na Radio Relax v dopoledním Café Timeu bavíme o tom, jestli se v práci přezouváte nebo nepřezouváte. Protože, jak už jsme se bavili, doma je to poměrně běžné v České republice, ale ta práce, to je asi záleží dost na tom taky, jakou práci máte, ale pokud jste někde v kanceláři a třeba jestli se můžete přezout, tak by mě zajímalo, jestli se přezouváte nebo zůstáváte v pevné obuvi celý den. Každopádně přišla mi už nějaká zpráva. Ahoj, jasně, já se zouvám. Celý den sedím v traktoru a sekám příkopy, takže bot netřeba, Honza. Honza je nějaký vtipálek, ale já jsem ráda, že mi napsal takovouhle hezkou zprávu. A pak tady mám ještě jednu zprávu. Já chodím do práce většinou v lodičkách, ale do auta se zouvám a v práci mám pohodlné bačkůrky. Jana. No, takhle nějak jsem si představovala, že to asi u vás nejspíš chodí. Jdeme dál. Dua Lipa, Illusion. Na rádiu Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice na D8 na 23. kilometru. Ve směru na Prahu máme dvě havarovaná vozidla, konkrétně osobní automobil a dodávku. Dejte si prosím pozor a na D5 tady máme na prvním kilometru ve směru na Prahu 4 havarovaná vozidla. Tak projděte prosím opatrně a kdybyste měli nějaké bližší informace, tak nám je určitě dávejte dál vědět, protože my je zase pošleme k našim posluchačům.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dnešním dopoledním Café Time s Terkou probíráme, jestli se v práci přezouváte nebo ne. A přišla mi sem další hezká zpráva. Ahoj relaxáci, jasně, že se do kanceláře přezouvám, ale když jsem pracovala v drogérii, tam bylo nařízení nosit plnou uzavřenou obuv a po celém dni na nohou to vůbec nebylo nic zdravého a to nemluvím o tom, jak pak po čase zavání nohy i boty. Přezouvání zdar! Hanka, Hani, děkujeme moc za tvoji zprávu, myslím si, že to mám úplně stejně a vy, relaxáci, pokud můžete, tak se asi radši přezouvejte, protože přece jenom, jak tady píše Hanka, zavánění nohou a to zdraví je asi přednější.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Při pohledu na dnešní dopravní servis to není nic pozitivního, tak vám přeju, ať jezdíte opatrně. A máme tady opět bohužel další dopravní nehodu, a to na D6 na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tam je dokonce vyprošťování nákladního vozu, tak si dejte prosím pozor, jezděte opatrně a samozřejmě, kdyby něco, naše linka řidičů vám je k dispozici. Tak šťastnou cestu!

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jedna minuta po 10. hodině, to je přesný čas.
1: Hezké dopoledne, Mělník upraví park před kostelem a čeští hokejisté dnes vyzvou Švédy.
2: Relax Radio.
1: Mělník upraví park před evangelickým kostelem. Je dlouhodobě neudržovaný, cesty téměř neznatelné, zeleň zanedbaná. Brzy se to ale změní. Park se po revitalizaci stane součástí širšího centra města. Navazovat na něj bude i úprava parku u Masarykova kulturního domu a prostor u kruhového objezdu u soudu směrem k náměstí Karla IV. V Neratovicích probíhá strojní mytí kontejnerů na tříděný odpad. První přišly na řadu v polovině května. Teď se postupně pokračuje na jednotlivých stanovištích. Radnice proto prosí o zachování volného přístupu k nádobám. Středočeská dopravní hřiště získala nová kola. Radní Josef Pátek.
3: Jízdní kola předáváme rok co rok, protože vnímáme, že doprava na středočeských silnicích i ve městech neustále stoupá a právě proto je velmi důležitá dopravní výchova dětí právě už od toho útlého věku, aby se děti uměly pohybovat v uličním prostoru i v tom provozu, který vlastně na ně čeká.
1: Děti mají podle strážníků největší problém s jízdou po kruhovém objezdu. Zadlužení Čechů letos vzrostlo meziročně o 14%, dosahuje tak celkových 4,22 bilionů korun. Největší podíl na to mají nově poskytnuté hypotéky. Problém se splácením má 8% klientů bank, nejčastěji lidé mezi 35 až 44 lety. Stádo krav v Rakousku zaútočilo na manželský

0: pár. 70letá žena zemřela, její o 2 roky mladší manžel je těžce raněný. Nejde o první případ. Loni v září v Rakousku zemřel po útoku stáda krav 85letý turista.
1: Sport.
0: Se Švédy hrajeme dnes od 20:20. Národní hokejovou reprezentaci čeká na letošní mistrovství světa první těžký soupeř. Po prohře se Slovenci potřebujeme bodovat.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
0: V našem kraji dnes postupně přibude oblačnost. Slunečná obloha se tak změní v oblačnou. Přehánky se ale objeví jen vzácně. Teploty nejvýš mezi 17 až 20. V Polabí ale může být i 21 stupňů Celsia.
4: Tak posluchači, vy můžete být možná rádi, že jste u toho tady nebyli, protože David mi aktuálně vyprávěl, jak se měl o víkendu a byl to poměrně takový divoký víkend a řekla bych, že za všechny prachy.
0: Tak dobře, já to teda prozradím. Smíchal jsem alkoholické nápoje v nesprávném pořadí a ještě k tomu z žalu, protože jsem musel zaplatit jednu pokutu, jo. Takže to bylo opravdu jako večer, opravdu přesně jak si řekla, za všechny peníze i s těmi nepříjemnými následky v podobě kocoviny. Ale tak jsem tady.
4: Jo. Seš tady, zvládnul jsi to, ustál si to, sice seš o pár korun lehčí, ale tak seš šikovnej, tak, že jsi aspoň dorazil.
0: Jdeme zase vydělávat.
4: Je to tak. Nehráli vám tam v tom baru náhodou tuhle písničku?
0: Já už ani nevím, ale možná, ale možná, možná.
4: Tak jo, tak poslouchejte dále Radio Relax, jsme tu pro vás.
1: Relax Radio.
3: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
3: Relax. Relax Radio.

0: Právě teď nám na Radio Relax dohrála písnička od Sigaly Sweet Lovin'. A já bych se s vámi ráda podívala do světa seriálu. Zajímalo by mě, jaký je váš nejoblíbenější seriál. Napište mi to prosím na číslo 606 736 736, protože mně se teďko stává, že se snažím, když je hezké počasí, trávit celé dny venku. Ale přeci jenom, když večer přijdu domů, tak si nejdu hned lehnout, ale něco bych si před spaním pustila. Tak mi napište na číslo 606 736 736, jaký je váš nejoblíbenější seriál. Já jsem si tady našla nějaký žebříček toho, na co nejraději koukají čeští diváci, a samozřejmě se na ten žebříček podíváme, ale vaše tipy, na ty se těším moc. Tak posílejte.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Právě teď nám na Radio Relax dohrála písnička od Selena Gomez, Benny Blanco a Gracie Abrams, Call Me When You Break Up. To znamená, zavolej mi, když se necítíš úplně OK. Děláte to tak? Já myslím, že to je potřeba a že to tak děláme asi nejspíš všichni, že když se necítíme úplně nejvíc OK, takže zavoláme někomu známému. My už teď ale půjdeme na další písničku, která je moje oblíbená. Já už jsem ji tady slibovala Davidovi. Je to písnička Because the Night, to je song z roku 1977, který má na starosti Bruce Springsteen a Patti Smith a my si ho právě teď na rádiu Relax dáme, tak poslouchejte a užívejte se s námi dopoledne.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.

0: Dneska se na Rádiu Relax bavíme o seriálech. Zajímalo by mě, jaký je váš nejoblíbenější seriál. Klidně z české, klidně z zahraniční tvorby, ale jak už jsem říkala, většinou se snažím tady ty už hezké dny trávit venku a přeci jen večer si ráda sednu na gauč a něco si pustím. Takže doporučení pro mě mi klidně posílejte na 606-736-736 a samozřejmě nějaký výčet těch nejlepších seriálů podle českých diváků si řekneme už za malou chvilku. Tak poslouchejte dále Radio Relax. Dáme si Zaru Larsson s písničkou Blue Moon.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: dnešním dopoledním Café Timeu řešíme seriály. Jaký seriál se vám nejvíc líbí, jaký máte úplně jako nejoblíbenější? Píšete mi na 6673636 a já tady mám už zprávu. Ahoj rádio, můj nejoblíbenější seriál je Vyprávěj, posluchačka Lenka. Já se přiznám, úplně jsem zapomněla na to, že seriál Vyprávěj je, ale sama jsem ho viděla několikrát dokola a musím říct, že to je moc pěkná tvorba, ač mé generace se to úplně netýká, tak jsem ráda poznala, jak to vypadalo za dob trochu víc přede mnou. Mám tady výčet deseti nejoblíbenějších seriálů z české tvorby. Jsou to třeba Hříšní lidé města Pražského. Je to tak, detektivky napříč věkem vždycky si myslím, že aspoň trošku lidi uchvátí a vlastně je to takové téma, které je aktuální téměř vždycky. Pak tady mám seriál, který já jsem osobně v životě neviděla, ale je to Taková normální rodinka. Je to seriál už taky opět černobílý, trošku starší, ale vypadá zajímavě. Obsazení herecké je samozřejmě hvězdné z těch dob, tak předpokládám, že vy ho znáte a já si ho budu muset pustit. Pak tady máme taky Chalupáře, což přesně na léto. Ideální seriál, doufám, že ho budou opakovat v televizi. Arabella, to už je moje dětství, doufám, že i vaše, protože Arabella to byl dlouhý, ale moc hezký pohádkový seriál. A když se podíváme ještě na jeden, tak tady máme Návštěvníky. Návštěvníky znám a samozřejmě mírné sci-fi v rámci české tvorby taky v pořádku. Tak posílejte dál, co máte rádi vy. 606 736 736.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Máme tu hlášené nové dopravní nehody, a to třeba v Hořovicích v ulici Modřínová. Tam jsou dva osobáci v sobě, tak si dejte pozor. A na D1 na 13. kilometru ve směru na Polsko je porouchané vozidlo. Zdržíte se tam, tak si dejte pozor a projíždějte opatrně. Přejeme vám při pondělku šťastnou cestu, i když silnice moc šťastné nejsou, ale nezapomeňte, my vám nepřinášíme jenom dopravní servis, ale také zprávy.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Jednu minutu po 11. hodině vám David přináší zprávy.
1: Středočeská záchranka nakoupí další sanitky a Žatec dál omezuje hazard. Dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Česká záchranka plánuje nákup 40 nových sanitek, aktuálně jich má 95. Jsou ale vystaveny extrémnímu zatížení, najedou i přes 100 000 km ročně. Nová vozidla poslouží k náhradě dožilých, využita ale budou i k zabezpečení nových výjezdových stanovišť. Žatec rozšířil zákaz hazardu, nově platí v širší části centra. Skončily proto dvě herny. Podle radnice byly dlouhodobě spojovány s narušováním veřejného pořádku. Nová opatření má navíc posílit zachování hodnoty historického jádra města. Králův dvůr staví další oddechové zóny. Jedna aktuálně vzniká u řeky Litavky, nedaleko obchodního centra. Hotové už jsou mlatové cesty, lavičky, nechybí ani disc golfové hřiště. Město navíc brzo zahájí stavbu další oddechové zóny, tentokrát v lokalitě Horizont. Jarní mrazy a sucho místy poškodily zeleninu, hlavně celer a zelí. Ztráty jsou ale i na bramborách. Ve Středočeském kraji místy situaci zhoršily i přívalové deště a krupobytí. Projeví se to na množství a kvalitě letošní sklizně. Pražské autobusy z zastávek neodjíždějí dříve, než mají, vysvětlí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Přesnost našich autobusů je neustále hlídána dispečingem. K takzvanému nadjetí tak dochází sotva v 1% případu. Pokud autobus ze zastávky na první pohled odjel dříve, než měl, většinou šlo o opožděný spoj, který pouze doháněl jízdní řád.
1: A jdeme na sport. Hokejisté Rakouska jsou na mistrovství světa zatím 100%. Po Velké Británii porazili i Maďary. Vedou tak skupinu A. Slováci ve skupině B porazili Itali 4-1, Švédové Dány 6-2. Norsko přehrálo Slovince 4-0. Naši hrají dnes od 20:20 se Švédy.

0: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
2: Odpoledne s přibýváním mraků a oteplením na 17 až 20, v Polabí i na 21 stupňů. Celý týden se pak bude pozvolna oteplovat. V neděli by mohlo být až 26 stupňů Celsia.
3: Davide, my v dnešním dopoledním Café Timeu řešíme nejoblíbenější seriály. Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál?
2: V dětství to byla Kobra 11 a ono to snad pokračuje. Hele, mě bude 40 normálně a ta Kobra nějak se z toho jako nevytěsnila, takže rád si nějaký z těch starších dílů klidně jako pustím. No, tak.
3: A z té české tvorby?
2: Z české tvorby, tak klidně Nemocnice na kraji města nebo seriál Návštěvníci. To tady často zmiňujeme v našem odpoledním souboji moderátor versus právař.
3: No tak to jsou krásné seriály, já se přiznám, že jsem je dlouho neviděla, takže si je možná si pustím.
2: Dobře.
3: Miraj s písničkou Oči, už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, krásné pondělí.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: dnešním dopoledním Café Timeu řešíme, jaké jsou vaše nejoblíbenější seriály. Především se bavíme o těch z české tvorby. Už jsme jich 5 probrali, přišly mi i nějaké zprávy. Náš zprávař David mi říkal, že má moc rád seriál Návštěvníci a my se jdeme podívat na těch dalších 5 nejoblíbenějších. Je to třeba Nemocnice na kraji města. Potom Bylo nás 5, Comeback, to už je moje generace, Comeback, to, ten jsem měla moc ráda. České století, ten jsem asi nikdy v životě neviděla. Musím se přiznat, že nevím moc, o čem je, ale vypadá zajímavě. A Pustina. To jsou seriály, které vy Češi považujete za ty úplně nejoblíbenější. Tak jestli mezi ně patří i nějaký jiný seriál, tak mi to napište na číslo 606 736 736 a inspirujte mě v tom, co si pustit třeba večer.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

Express. Slibovaná písnička od Mirai Oči nám dohrála právě teď na Rádiu Relax a my se dneska bavíme o tom, jaký je váš nejoblíbenější seriál. Mám tady ještě dvě zprávy. Hezké dopoledne za české seriály u mě určitě Osada Jaruška z Voleněves. Do Zvoleněv se zdravíme a Jarušce děkujeme za zprávu Osada. Samozřejmě to je hodně dobrý seriál, který jsem taky viděla a dokonce jsem se u něj i zasmála, což je potřeba říct, že v dnešní době, aby jsme se zasmáli u něčeho od srdce, tak to se zase tak často nestává. Každopádně ještě jednu zprávu tady mám. Už 20 let sleduji ulici. Každý den si u toho odpočinu a vidím, že každý máme své potíže, ale i radosti. Hezký den, Petra. Peťo, taky tě zdravíme. Čekala jsem, že někdo napíše Ulici, protože je to seriál, který je tady s námi opravdu dlouho a určitě má spoustu taky diváků, takže sledujte seriály, občas se u toho dá odpočinout, občas se u toho dá zasmát, nebo dokonce u toho můžete samozřejmě vyřešit i nějaký detektivní případ. Tak já vám děkuji za vaše pocity a taky za vaše tipy, na co se mám podívat. Díky moc a teď už písnička Loving You Lovely Long.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Vypadá to, že situace na silnicích už se nám trošku uklidňuje. Máme tady stále dopravní nehodu na D6 na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tam máte pořád a stále nákladní vozidlo, které se vyprošťuje. Tak projíždějte prosím opatrně. Dále tady máme stále dopravní nehodu v ulici Modřínová v Hořovicích. Tam jsou dvě osobní auta v sobě. No a ještě tady máme jednu v ulici Černokostelecká v Říčanech. Tam si dejte pozor, dvě osobní auta v sobě. Kdybyste měli bližší informace, určitě nám je dávejte vědět. A samozřejmě vám při pondělku přejeme šťastnou cestu a co nejvolnější cesty.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Posloucháte Café Time s Terkou, dneska máme pondělí 18. května a svátek nám slaví všechny Nataši, tak jim přeju všechno nejlepší a jdeme se podívat na důležité události k dnešnímu dni. V roce 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu, což my tady v rádiu samozřejmě bychom měli vědět, nebo minimálně bychom to měli aspoň trošku oslavit, protože tím se zahájilo pravidelné vysílání na vlnách v České republice. V roce 1993 se narodil Jiří Prskavec, což je kajakář a vodní slalomář, který nás reprezentuje na všech možných důležitých turnajích a závodech v rámci tohoto sportu. V roce 1972 se narodila Sabina Nermundová, což je česká výborná herečka, která se poslední dobou velmi objevuje v našich českých filmech, takže Sabině Nermundové samozřejmě přejeme také všechno nejlepší. No a kdo slaví dneska narozeniny hlavně? Je to režisér Zdeněk Troška. Narodil se v roce 1953, což znamená, že mu je dneska nějakých 73 let a samozřejmě má na kontě spoustu, ale spoustu úžasných českých filmů, především těch vtipných. A mě by zajímalo, který z nich se vám nejvíc líbí, protože já sama si vlastně nemůžu vybrat. Tak pojďme na to trošku zapomínat.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Tak přejeme všechno nejlepší, Zdeňku.
2: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Radio, dopravní servis.
1: Máme hlášené porouchané vozidlo na D8 na 23. kilometru ve směru na Prahu, tak jezděte opatrně, pozor na cesty a kdyby cokoliv, tak nám dejte prosím vědět vaší situaci v dopravě na číslo 606 736 736.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Krásné poledne, máme 12 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Slaný má pole point a od pátku se výrazněji oteplí. Více ve zprávách, hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Ve Slaném zůstává v provozu pole point. Jde o místnost, kde můžeme podat trestní oznámení nebo oznámit protiprávní jednání prostřednictvím videokonference. Slánský pole point zájemci najdou v budově městské policie. Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za posledního půl roku jej využilo 16 lidí. Hořovice přejdou na domovní třídění odpadů. Každý rodinný dům obdrží vlastní nádoby. Žluté na plasty, modré na papír. Jejich rozvoz právě probíhá. Dokončen má být do středy. Seifertův park v Kralupech prochází úplnou proměnou. Starosta Libor Lesák.
3: Celková obnova přinese novou zeleň, přinese novou cestní síť celou. Budou tam samozřejmě i nové pergoly, tak jak si vyžádali občané z okolních domů, které tam jsou. A takovým úplně novým prvkem, který tam bude, který by mohl přilákat turisty nebo zajímat i místní občany, je takzvaný poeziomat, který bude zaměřený jak na básně od Jaroslava Seiferta, protože ten park je pro Jaroslava Seiferta, tak i na ostatní kulturu, která se týká Kroup nad Vltavou.
1: Hotovo bude po letních prázdninách. Více než polovina malých a středních firm a podnikatelů očekává od znovu zavedení EET víc byrokracie. Evidovat budou hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Vystavování účtenek už ale nebude povinné. Elektronická evidence tržeb se zřejmě vrátí od ledna. Většina krémů na opalování škodí korálům. Během plavání se totiž spláchne kolem čtvrtiny naneseného krému. Vědci proto doporučují se při pobytu na slunci chránit oblečením, tričky s dlouhým rukávem nebo raději být ve stínu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna po druhé za sebou prohráli. Po pražské Admeře nestačili ani na Jiskru do Mažlice, se kterou padli 0-2. Předvedli sice dobrý výkon, šance se jim ale proměnit nepodařilo. Kladno i tak dál vede tabulku o 5 bodů.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne převládne oblačno, k tomu teploty mezi 17 až 20, v Polabí i 21 stupňů. Výrazněji se oteplí v pátek, kdy čekáme 24, v sobotu i 26 stupňů Celsia.
0: Tak naše krásné, ale společné dopoledne už pomalu končí. Davide, máš něco v plánu, krom teda práce? Ty

0: tady ještě budeš. Na odpoledne.
1: Krom práce, ne, to nejde, že jo, to nás určitě teďka poslouchá vedení, že jo, takže samozřejmě jen práce.
0: A já myslím jako opravdu, až půjdeš odsát, jestli se chystáš někam na procházku nebo tak, protože po těch chladných dnech, co byly minulý týden, už je přece jenom docela hezky.
1: No, na mě je to furt málo, jako tady 17 až 20, to je pořád málo, já si počkám opravdu na ten pátek, to vidíme 24, že má být v sobotu i 26, takže zřejmě dneska nic jako takového atraktivního mě nečeká.
0: Dobře. Tak to je ten. Ale nás čeká Obyčejný svět od Abraxas. Už za malou chvilku na relaxu, tak krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Houslistka Kelty rozezní kladenské kino Sokol. Ve středu 20. května přiveze do Kladna houslovou show s irskými a skotskými prvky i s originální autorskou tvorbou v podání špičkových umělců. Kelty působila léta v zahraničí a doprovázela hvězdy americké country, třeba Charlie McCoy nebo Carlene Carter, a také hostovala s Erosem Ramazotym. Vy si můžete užít jedinečný večer nabitý skvělou hudbou a energií už tuto středu od 19 hodin v kině Sokol.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. května. Tento den roku 1918 se narodil papež Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Wojtyla. V roce 1957 přišel na svět Michel Kreti, manžel německé zpěvačky Sandry a duchovní otec hudebního projektu Enigma. O 7 let starší je jeden z nejpopulárnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk. 18.5. naopak zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Roku 1961 spatřil světlo světa Hugh Whittaker, člen kapely House Martins. Every woman, every man. Join the caravan of love. 18. května také otevírali v Bostonu luxusní hotel Ritz. V roce 1973 navštívil soudruh Brežněv v západní Německo. Po 17 letech podepsali obě Německa, jak západní, tak východní, dohodu o společném státu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: prodejnostech aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Je tu 13. hodina, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout odpolední zprávy.
3: Přejeme hezké odpoledne, Beroun opravuje Českou ulici a obědy v restauracích opět zdražily.
1: Relax Radio.
3: V Berouně začala rekonstrukce České ulice. Pracuje se od křižovatky s ulicí Čertovka až k třídě politických vězňů. Kromě nových povrchů vozovky budou srovnány i obrubníky. Hotovo má být do konce června. Dělníky teď ale potkáme i v ulici Na Hrázi. První etapa oprav vozovky tu potrvá do konce července. Žáci a žákyně kladenských škol jsou vzorní v třídění plechovek. Provozní ředitel svozové společnosti Marek Livora.
4: Původně jsme počítali, že ten sběr bude prováděn jeden den v měsíci a museli jsme to rozšířit na dva dny v měsíci, protože to auto bylo už přeplněné. Od začátku školního roku už se sezbíralo téměř 3,5 tuny těch plechovek, což je obrovské množství.
3: Nejvíc vytříděných plechovek odevzdává 12. základní škola Brjanská. Žena vezoucí kočárek ve Zlíně nadýchala 3,7 promile alkoholu. Na pláč své dcery už ani nereagovala. Dopřála si totiž zhruba 10 panáků vodky. Nejde navíc o její první případ. Pod vlivem alkoholu se pohybovala po ulicích města už v březnu. Tehdy nadýchala 4 promile. Oba případy řeší policie. Průměrná cena oběda v Česku přesáhla 200 korun. Před 6 lety přitom stačilo 126 korun. Kdo chce teď ušetřit, musí za levnějšími obědy vyrazit na Olomoucko nebo Zlínsko. Tady se přes poledne ještě najíte za 177 korun. Uvádí to průzkum společnosti Edenred.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové si po 30 letech zahrají poháry. Včerejší výhrou nad Slaví si zajistili konečné 4. místo. To Plzeň doslova deklasovala Jablonec 5-0. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec 6. příčku.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: Odpoledne ve středních Čechách a okolí dál převážně oblačné s teplotami mezi 17 až 20 stupni. V Polabí může být i 21. V celém pracovním týdnu pak dál maxima kolem 20. O víkendu čekáme léto.
2: Takže Davide, ty jsi říkal, že na levný oběd Olomouc Zlín, tak jedeme na oběd do Olomouce.
6: No za ty peníze, ale
2: no, jasně, to se nám vyplatí.
7: Až přijde touha
2: a pláč, skupina Jelen, tak to se zase vyplatí vám, pokud si na tuhle skladbu počkáte. Už za chvilku bude na relaxu hrát.

0: Je krátce po 13. hodině, vy posloucháte Radio Relax a dnes si ve Fresh Timeu budeme povídat o tom, jestli náš spánek ovlivňuje to, zda spíme sami nebo vedle partnera. A odpověď není úplně jednoduchá. Pro někoho je společné spaní uklidňující rituál, který třeba pomáhá rychleji usnout, cítíte se třeba bezpečněji. Pro jiného je to ale třeba boj o peřinu, prostor a přežití vedle chrápání. Tak jak to máte vy, naši posluchači relaxáci? Máte společnou nebo oddělenou ložnici? 606-736-736, to je studiová linka, na které přijímáme vaše zprávy. Tak se na ně těšíme.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku mrkneme společně na hokejové mistrovství, ale teď jdeme na dopravu. Pozor si, dejte na naší D6 na 42. kilometru na trase Karlovy Vary Praha pro poruchu odstavené osobní vozidlo, tak s tím počítejte. No a ze silnic rovnou k nám na web.
0: Čekuj náš web.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

0: hokejový šampionát.
1: Dnes český hokejový nároďák čeká třetí zápas na letošním světovém šampionátu. Národní tým vyzve dalšího soupeře ze severu Evropy. O 20 hodin 20 minut změří síly se Švédskem. Švédové zatím na turnaji odehráli dva zápasy. V prvním z nich padli v pátek proti výběru Kanady 3-5. V druhém z nich zase dost jasně přestříleli Dány 6-2. Češi mají za sebou také dvě střetnutí. V prvním z nich sice přehráli Dány 4-1, ale pak přišla nečekaná až šokující blamáž se Slovinci. Češi ve druhém zápase padli 2-3 po prodloužení a dnes je čeká opravdu velká prověrka. Podle složení na dopoledním rozbruslení se sestava trenéra Radima Rulíka vrátí do podoby, v jakém národní tým odehrál úvodní duel s Dánskem. Na ledě však chyběl obránce Michal Kempný. Nad jehož startem visí otazník. No tak uvidíme tedy večer. Další dnešní zápasy 16 hodin 20 minut Finsko USA, 16:20 tedy odpolední zápasy Kanada Dánsko. No a ty večerní 20 hodin 20 minut Německo Švýcarsko a se mnou samozřejmě už zmíněný zápas 20 hodin 20 minut Švédsko Česko. Myslím si, že tady budeme muset opravdu hodně fandit. Držíme palce českému národnímu týmu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Já doufám, že takhle pískat si budeme my, a ne večer náš hokejový soupeř. Tohle byli Roxette, švédští Roxette a Joyride na Relaxu. Máte společnou nebo oddělenou ložnici? To je dnešní téma ve Fresh Timeu. Podle různých průzkumů spí většina párů v jedné posteli, ale kvalitní spánek tím automaticky nezískají. Studie ukazují, že až kolem 30% lidí přiznává, že je partner během noci pravidelně budí, nejčastěji kvůli chrápání, pohybům nebo třeba odlišné době usínání. Tak pojďme na některé vaše první SMSky, které dorazili do studia. Krásný den, musíme mít absolutní klid a chlap je horší jak cirkulárka. Ten se nadře v noci a teď já, která mám od dětství jasnovidectví a v noci několik snů, tak chlap je neustále mlácenej a má infarktové stavy pokaždé, když zakřičím ze sna. Do důchodu daleko a proto spíme každý zvlášť, ať se ho vůbec dožijeme. Spánku zdar, zdraví Renata. Renato, díky za skvělou zprávu. Pak mám tady zprávu od Barči, která píše: odděleně spíme a spolu krásně fungujeme. Ráno jsme dokonce na sebe i milí. No vidíte, jak to funguje. Barčo, i tobě díky za zprávu a další můžete opět psát 606 736 736. Máte společnou nebo oddělenou ložnici?
1: Relax. Fresh time. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Kusové nádraží a Kralupy vyměňují nádoby na třídění skla.
1: Relax Radio.
0: Kladenské autobusové nádraží se změní, zmenší. Současná rozsáhlá podoba už není potřeba. Mluvčí města Vítheral.
2: Nástupní hrany na autobusovém nádraží zbydou už jen dvě a zbývající místo bude využito pro nové parkoviště s kapacitou zhruba 120 míst, které využijí možná i návštěvníci z pošty nebo návštěvníci divadla a nebo třeba úřadu práce.
0: Hotovo bude už brzy.
2: Nové řešení autobusového nádraží aktuálně připravujeme a hotovo se stavebními pracemi bychom chtěli mít do konce léta.
0: V Kralupech probíhá výměna nádob na třídění skla. Stávající sběrné zvony nahrazují nové zelené kontejnery, podobné těm na plasty. K výměně dochází hlavně z důvodu špatného stavu původních zvonů. Nové nádoby zároveň zabrání vypadávání střepů. Na třídicích stanovištích se tím výrazně zvýší pořádek. Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi nadále považují Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus, třetí Petr Pavel, nejméně oblíbený zůstává Miloš Zeman. Španělsko musí Shakiře vrátit 60 milionů eur. Zpěvačka je totiž v roce 2011 odvedla na daních. Tou dobou ale nebyla v zemi daňovým rezidentem. O navrácení peněz rozhodl soud. Nádražní hlášení už neinformuje o důvodech zpoždění vlaků. Rádiu Relax to potvrdil přímo mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
3: Hlášení o zpoždění se zjednodušilo a nyní obsahuje pro cestující podstatnou informaci o délce zpoždění vlaku, už bez doplňkových věd o důvodu zpoždění. Standardní hlášení musí být krátká a věcná, aby šlo ohlásit všechny vlaky ve stanici a cestující jim zároveň věnovali dost pozornosti. Jinak by v nepřetržitém proudu podružných informací zanikaly ty podstatné.
0: Informace o důvodech zpoždění vlaků se nehlásí ani ve většině evropských zemí.
1: Sport.
0: Obránce Michal Kempný vynechal dnešní rozbruslení. Nad jeho startem v dnešním zápase se Švédy tak visí otazník. Trenéři národního hokejového týmu se plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu mistrovství světa v utkání s Dány. Více se dozvíme po úvodním buli, které padne ve 20 hodin a 20 minut.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
0: Dnešek už bez zásadnější změny, dál oblačno bez přeháněk. Teploty z aktuálních 17 až 20 stupňů v noci klesnou na 8 až 4. Zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a 18 až 21 stupňů Celsia. Oteplí se o víkendu.
5: Mluvil jsi o hokeji, tak jak to vidíš, ty jsi taky takový hokejový expert, tak no. Pojď nám říct názor Davida, jak
6: s
5: to bude.
6: Švédy, tedy to bude opravdu dneska těžké, dramatické, podle mě rozhodnou nájezdy, kde to dáme, ale opravdu, zapotíme se.
5: Tak takový bude večerní program sledování hokeje, no a ten odpolední program, co se týče muziky, Krištof a srdce, už za chvilku na Relaxu.
1: Relax Radio, Honza Ladra, David Latovský. Relax.
7: Relax Radio.

Novinka ve vysílání Rádia Relax, kterou nám sem poslala zpěvačka Eva Farná, Perpetuum mobile. Oddělená nebo společná ložnice, tak to je věčné a hlavně diskutované téma, které jsem dnes otevřel ve Fresh Timeu. My třeba doma máme opravdu oddělenou ložnici a hodně mých přátel říká, proč? To se jako nemáte rádi? Máme, jen se chceme opravdu vyspat, aby jsme byli plní energie, jít třeba do práce, aby jsme zvládli ten pracovní proces. Ono, když se řekne problém společného spaní, většina lidí si okamžitě vybaví chrápání. Chrápání dokáže partnera budit několikrát za noc, často aniž by si to chrápající člověk vůbec uvědomil. Zajímavé je, že člověk, který je rušený, může být ráno unavenější než ten, kdo chrápe. Mozek totiž během noci nestihne projít hlubokými fázemi spánku. Výsledkem je pak podrážděnost, horší soustředění a někdy i konflikty ve vztahu. A ty my doma teda nemáme. A možná nejčastější věta v mnoha domácnostech: já? Vždyť já jsem přece vůbec nechrápal. Přitom vedle ležící člověk by o tom mohl vyprávět úplně jiný příběh. No ale my teď jdeme taky psát další příběh, ten hudební. Připravená je skupina Krištof a jejich single Srdce na relaxu.

0: hrozou.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dvě dopravní nehody teď aktuálně potrápí řidiče na českých dálnicích. Ta první je na D8 u sjezdu na exitu číslo 1 ve směru na Ústí. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, projíždějte tedy s opatrností. A ještě pozor, D4 ve směru na Písek, 78. kilometr, je tam nehoda, tak i s touhle komplikací počítejte a přejeme šťastnou cestu ze studia Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: odpolední muziky na relaxu, úžasná Alicia Keys, Underdog. Za chvilku návrat do 90. let, ale teď návrat k tomu dnešnímu téma. Soužití s partnerem může být v některých ohledech složité a sdílení postele v mnoha případech spadá do této kategorie. Lidé řeší, zda mít společnou ložnici nebo nikoliv. Ne vždy se shodnou na tom, že chtějí usínat v obytí. Za špatný noční spánek může z velké části právě sdílení postelí. To je důvod, proč více než čtvrtina lidí přiznává, že spí mnohem lépe, když s nimi partner nebo partnerka není v posteli. A zajímavá otázka je, kdo se při společném spaní vlastně víc přizpůsobuje? No tak, výzkumy mají odpověď a ukazují, že častěji ženy. Tak vás zdravíme, milé posluchačky. Často se budí ženy na pohyb partnera, snáší chrápání déle než muži a taky přizpůsobují se. Třeba na teplotu v ložnici, nebo jestli bude otevřené okno. Tak kdo o tom u vás doma rozhoduje, zda bude otevřené přes noc okno, nebo kolik tam bude vlastně stupňů? Je to váš partner, anebo jste to vy, milé dámy? Já ještě přidám jednu SMSku. Ahoj, tady Lukáš, já už mám oddělené ložnice 3 roky, po rozvodu se mi spí fakt krásně. Zdravím svou ex, no tak my zdravíme tebe, Luky.
1: Relax, největší hity 90. let.
2: Relax Radio.

0: Česká zpěvačka Tereza Kernlová předělala tuhle tu klasiku. Tak to jsme tak hudebně trošku zavzpomínali. Vrátili jsme se o pár let dozadu. No a teď se podíváme spíš dopředu, a to na středu, kdy opět přineseme hitparádu Relaxádu. Jak to dopadlo, jak to vypadá aktuálně na bednách, to si v tuhle chvíli připomeneme.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
2: Swims.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů? Tak pořídíte za 7 milionů 390 000. 15% ceny nyní? Zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: cyklistiku i aktivní trávení volného času. V Rudné u Prahy vykvětlo 12,5 tisíce loni vysazených cibulovin. Jako první se objevily u čerpací stanice. Následovalo Havlíčkovo náměstí a záhony před základní školou. S rozšiřováním výsadby chce město pokračovat. Nový záhon by měl po rekonstrukci silnice přibýt v ulici 5. května. Středočeská dopravní hřiště získala nová kola. Radní Josef Pátek.
1: Jízdní kola předáváme rok co rok, protože vnímáme, že doprava na středočeských silnicích i ve městech neustále stoupá a právě proto je velmi důležitá dopravní výchova dětí právě už od toho útlého věku, aby se děti uměly pohybovat v uličním prostoru i v tom provozu, který vlastně na ně čeká.
0: Děti mají podle strážníků největší problém s jízdou po kruhovém objezdu. Muži, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova, hrozí 3 roky vězení. Dopustil se nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Jeho chování ovlivnilo i více než promile alkoholu a zřejmě i pervitin. Benzín zůstává dražší než nafta. Maximální povolené ceny obou paliv se ani zítra příliš nezmění. Diesel vyjde nejvýš na 42 korun, natural na 44,40. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
2: Sport.
0: Fotbalisty Kladna trápí početná marotka. Chybí hlavně útočníci. Jejich absence se projevila v posledním zápase s Domažlicemi, který Středočeši prohráli 0-2. Rozhodli hlavně neproměněné šance. Kladno přitom čeká další zápas už ve středu, kdy jede do Příbrami.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
4: Relax Radio.
0: Do večera dál oblačno bez přeháněk. Aktuální teploty 17 až 20 stupňů, v noci klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Zítra i ve středu podobně jako dnes na 24 stupňů se oteplí až v pátek. V sobotu může být i letních 26.
5: Tak to už se takhle i při pondělku těšíme na víkend a taky se těšíme na souboj, protože ty jsi teď měl dlouhou dovolenou, tak víš, že vůbec souboj ještě je?
6: Vím, tuším, že 15.35, pravidla se možná společně připomenem.
5: Tak dobře, za chvilku tedy budeme bojovat. Do horkého křesla usednu já a ještě předtím zazní tahle úžasná melodie Dvě srdce Vejpůl od skupiny Činasky, za chvilku na relaxu.
7: Relax Radio. Za Ladra. David Latovský. Relax.
8: Relax.

0: 19 hodin, 10 minut k tomu. Máme pondělí 18. května. Víte, jaká je jedna z nejčastějších hádek v ložnici? Je to hádka o teplotě. Tak proč raději nespat každý sám a těchto nepříjemností se vyvarovat? Oddělené ložnice dnes celé odpoledne řešíme diskutované téma. Tak pojďme teď na chvíli opustit Českou republiku. Vyrazíme do světa. Ve světě existují opravdu zvláštní spánkové zvyky. V Japonsku není neobvyklé, že partneři spí odděleně kvůli pracovnímu režimu a péči o děti. A nikdo to tam vlastně nevnímá jako problém vztahu. Už to u nás ano, spíte najednou odděleně a všichni jako to okolí to najednou začne řešit. Proč nespíte spolu? Co se stalo? Ve Skandinávii je úplně běžné, že manželé mají dvě samostatné matrace i dvě peřiny. Když spí třeba vedle sebe, důvod je jednoduchý, samozřejmě méně rušení během noci. No a ještě jedna zajímavost, vědci zjistili, že některé páry během noci nevědomky synchronizují pohyby. Když se otočí tedy jeden partner, často se během chvíle pohne i ten druhý. Jakoby mozek komunikoval tedy i ve spánku. Takže i když spíme, tak vlastně naše tělo o tom druhém člověku pořád ví. Tak jestli nestojí za to jednou třeba zkusit spát odděleně, protože jak říkají odborníci, ten spánek je pak mnohem víc plnohodnotnější. Takže je to na vás, kde si dneska večer ustelete.
1: Relax Radio. Honza Ladra.
2: Honza Ladra.
1: Relax.
2: Relax Radio.
3: Give it up.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: byla Ellie Goulding, za chvilku mrkneme společně, co se děje na českých dálnicích. Máme 18. května, tak teď pojďme mrknout ne na dálnice, ale do kalendáře. Dnes si připomínáme Mezinárodní den muzeí, místo s poklady, historie, umění, vědy. A věděli jste, že největší muzeum na světě je jako jeden komplex, je slavný Louvre v Paříži, uchovává tisíce let lidské historie a patří k nejnavštěvovanějším muzeím planety. Takže dnes tedy Mezinárodní den muzeí, no a za chvilku pohled na dálnice a taky souboj moderátor versus právař. Po delší době s Davidem.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zveme vás na Den dětského úsměvu, který se bude konat
2: 23. května odpoledne
1: v Sítenském údolí
2: u fotbalového hřiště.
1: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu.
2: Přijďte si to s váma užít.
1: Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. D1 mezi 178. a 177. kilometrem ve směru na Prahu. Je tam pro poruchu odstavené osobní auto, tak s tím počítejte. D1 mezi 74. a 57. kilometrem ve směru na Prahu. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, tak s tím počítejte, tvoří se mírně kolona. Pražský okruh 21. kilometr ve směru na D1, tam počítejte se zdržením kvůli nehodě 3 osobních vozidel. A ještě D5, 67. kilometr na trase Rozvadov Praha pro poruchu odstavené nákladní vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: David se nám vrátil opět plný energie a rovnou mě jde vyzvat do souboje moderátor versus zprávař. David, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ano. Jsem zde, moc jsem se těšil na náš pravidelný pořad. Je to už taková klasika. Úplně jsem měl absťák vždycky doma, nebo kdekoliv jsem byl v těch 15:35, jsem se doma chtěl jako zasoutěžit. Jo. Mě, jsem třeba i odchyt někoho, kdo byl vedle mě, tyjo, pojď, ať nám má dát nějaký jako zvuk, co to je. Protože ano, už já si myslím, tak 4 roky tady spolu takhle soutěžíme.
0: Je to tak, moc rádi. Já si úplně ty představuju, jak někoho chytneš na ulici a pojď, dáme souboj.
1: No jasně, jo, třeba takhle jako.
0: Tak na to,
1: co je to za zvuk, no a tohle to jsem právě potřeboval.
0: To ti chybělo, ne?
1: Tohle to mi strašně chybělo, ty bys to určitě rád dneska slyšel.
0: Je to pravda.
1: Já si myslím, že dneska ano, dneska to tady zazní, protože si připomeneme pořad, který je už stálicí na obrazovkách, dalo by se říct více než 1/4 století a to už je pořádná porce. Byť v tu dobu, kdy se vysílá, Honza není doma, je na cestě právě sem k nám do studia, že se to začíná vysílat ve 12:30, že jo, to už právě docházíš sem do naší rádiové budovy, ale tuším, že dříve se to vysílalo třeba i dopoledne, já jsem tomu přezdíval pořád pro nezaměstnaný, jo.
0: Aha, dobře.
1: V pracovní den dopoledne, většinou právě, že jo, maminky s malými dětmi se na to dívají a tak dále, to už jsou takové jako indicie. Řeší se tam právě třeba vaření a to, jak zabavit děti a tak dále, ta škála je strašně široká. No, pojďme už k té znělce, zní takhle.

0: to. No, tak jak ti dát indice, že to tuším, no tak hele, mohl bych v tom pořadu, moje přítelkyně ano, to je teď zažívá, ano, teď je? To zažívá, tady ten pořad.
1: No doufejme, že je teda teď, že tam není nikdo jiný. Doufejme, že to tak je.
0: Ano, anebo by tady, vlastně je to i Macaulay Culkin, že jo, ale v ženském.
1: No krásně, krásně jsme to přiblížili, ano.
0: Tak
1: to je v pořádku.
0: A teď to už jenom rozklíčovat tady ty věci.
1: No. Viděl jsi někdy tady ten pořád?
0: Tyjo, přiznám se, že asi
1: já ne, taky
0: Davide.
1: Ne, taky ne, že ne, ale přeci jen z těch obrazovek to často takhle jako zaslechneme, že? Mm. Ale asi jdeme dál, že?
0: A tam jsou podle mě tři moderátorky, ne?
1: Možná, ale není to asi úplně pořád pro chlapy ve věku kolem 40 let, ne? To ne. Já si právě myslím, že je to zrovna pro ty ženy, no jako, mateřské hele, dovolené.
0: Kdybych se tě zeptal, kde jsi byl, jo, kde jsi trávil svoji dovolenou a ty bys mi zvedl telefon v těch 12 hodin nebo ve 12.30, kdy to dávají a řekl si, teď zrovna na to koukám, tak bys říkal, no, tak to David asi. No, bylo by to zvláštní, kdybys na to koukal.
1: No, byla by to asi ta nejvyšší nouze, už jako jo, že by opravdu nebylo doma do čeho píchnout, nebylo by doma co dělat. Ale dobře, aspoň jednu šanci bychom tomu měli dát. Jsme zvědaví na vás, jestli jste právě dali vy šanci tomu pořadu, který už se vysílá opravdu dlouhou dobu, takže byste tu znělku asi měli znát, že?
0: Tak uvidíme. Číslo do studia 606-736-736 a já mám na startu týdne 2 body.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: fotbalová píseň, ale my bychom spíš potřebovali dneska pořádně hokejovou píseň. Ale David vybral zvuk, který spíš, jako myslím si, že ten pořad je určený pro ženy, než pro muže. Teď ho připomene. Za mě ale krásná znělka. Já s toho cením obrovskou pohodu. Tak co píšou naše... Já jsem chtěl říct posluchačky, no. Já čekám, že já nevím, jestli tam bude nějaký chlap. Je tam nějaký chlap vůbec dneska?
1: Ne, mně se úplně nechtělo vstupovat do té krásné znělky tady, ale ano, co píšou naše posluchači, tak dneska je to opravdu v režii žen, protože aspoň ty, které SMSky, které jsou podepsané, jsou vždycky od nějaké té ženy. Veď teda jedna, například Jana, tady zmiňuje, že je to nějaký horor, tak teda nevím, jestli by takhle začíná nějaký pořádný krvák. Ale zase o to by to jako větší bylo překvapení, že jo, samozřejmě. Ale ne, jinak všechny odpovědi jsou správné. Já je teda nemůžu prozradit, protože to rozhodnu až telefony.
0: Dobře, tak půjdeme na první hlasovku, kterou tady dneska máme.
2: Ahoj, tady Alča, tak je to pořád sama doma. Já, když byl covid, tak jsem na to koukala furt, když jsme byli doma. Ale jinak jako je tam spousta zajímavých věcí, jak pro maminky, jsou tam i zajímavé rozhovory s lékařema, měli jsme tam našeho lékaře z naší nemocnice, takže na to občas koukám. Mějte se krásně, ahojky.
0: Alčo, děkujeme za zavolání, pojďme na další telefon, hezké odpoledne. Teď jsme tam něco slyšeli.
2: Jasně, ano, je to pořád sama doma.
0: A to bylo...
2: Dobře,
0: tak to dáme rovnou fanfáru.
1: To dáme.
0: A vrátíme se na úvod toho telefonu. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
2: Radoslava.
0: Zdravíme. Kam jsme se dovolali?
2: Kladno.
0: Kladno.
1: Tak Radoslavo, jste sama doma?
2: Ne, mám manžela a teda doma.
1: Tak vidíte, taková zvláštní otázka, nebývá zvykem, bych se takhle ptal live ve vysílání, ale opravdu dnes je to tedy tematické.
0: Ještě s tím tónem si tam, jako, já bych měl úplně strach, jako, já se nedivím, že Radoslav takhle odpověděla. Jako.
1: No dobře, ten pořad, pravda, já jsem prostě jako nikdy neviděl, tak možná nám řekněte svými slovy, o čem to je třeba, co, ten pořad?
2: Je to prostě pořad. Vždycky od nějakého kousku tam dají jako něco od doktorů, nebo vysvětlují tam něco, takže...
1: Ženy u toho většinou vaří třeba oběd, ne?
2: Vaří přesně, nebo háčkujou, vyšívají, nebo kosmetika.
1: Žehlí. Nebo se nějak zkrášlují. No jasně, možná, jak říkám, je to fakt zaměřený na ženy, už jenom tím názvem, že jo? Já jako chlap nemůžu říct, díval jsem se na pořad sama doma, přijde mi to takový divný. Možná, kdyby to pojmenovali pořad třeba sami doma, že tak už by to bylo takový i na nás trošku, jako jo, ale tady je to opravdu zaměřený na vás, teda.
2: Překvapilo mě? Já jsem na to koukala, jenom když jsem měla děti doma, když jsem byla na mateřství, jako na rodičovský dovolené, tak to jsem si užívala vždycky.
1: Teď už ne, že jo? Teď už prostě vás to naláká asi, že jo, ne?
2: Už není čas, to jsem v práci tohle dobu.
0: No, tak v tuhle dobu, dobře. Takže a teďkon jste v práci nebo doma?
2: Doma.
1: Právě je tam manžel vlastně, že jo? No, jasně.
0: Tak co vám teda domů zahrajeme, vám všem?
2: Nějakou písničku od Ed Sheerana.
0: Dobře, dáváme Old Phone do playlistu Rádia Relax. A komu to teda pošlem? Tak samozřejmě vám, vaší rodině a ještě někomu?
2: Klidně celé rodině a všem, který to poslouchají.
0: Dobře, tak jo, tak hrajeme a děkujeme za zavolání. Krásný den všem.
2: Taky, děkuju, naschle.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
4: Relax Radio.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. KumanMotors.com.
1: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, za půl minutky bude 16. Je tu David a jdeme na zprávy.
1: Hezké odpoledne, Berouny připravuje advent a hokejisté večer hrají se Švédy.
2: Relax Radio.
1: Beroun hledá vánoční strom, o adventu se stane tradiční ozdobou Husova náměstí. Má jít o pravidelně rostlý jehličnan, vysoký 15 až 20 metrů, ideálně se snadným přístupem pro převoz. Vánoční stromy už postupně začínají hledat i další města v regionu. Seifertův park v Kralupech prochází generální proměnou. Starosta Libor Lesák.
3: Celková obnova přinese novou zeleň, přinese novou cestní síť celou. Budou tam samozřejmě i nové pergoly, tak jak si vyžádali občané z okolních domů, které tam jsou. A takovým úplně novým prvkem, který tam bude, který by mohl přilákat turisty nebo zajímat i místní občany, je takzvaný poeziomat, který bude zaměřený jak na básně od Jaroslava Seiferta, protože ten park je pro Jaroslava Seiferta, tak i na ostatní kulturu, která se týká Kroup nad Vltavou.

0: takzvanému nadjetí, tak dochází sotva v 1% případu. Pokud autobus ze zastávky na první pohled odjel dříve než měl, většinou šlo o opožděný spoj, který pouze doháněl jízdní řád.
1: Přesnost je pravidelně hlídána i u tramvají, metra a autobusů. Sport. Se Švédy hrajeme dnes od 20:20. Národní hokejovou reprezentaci čeká na letošní mistrovství světa první těžký soupeř. Po prohře se Slovinci potřebujeme bodovat. Trenéři se chtějí vrátit k sestavě vítězného zápasu z Dány. Otazník ale visí nad startem obránce Michala Kempného, který vynechal dnešní rozbruslení.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Počasí.
1: Do večera dál oblačno bez přeháněk. Aktuální teploty 17 až 20 stupňů, v noci klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Zítra i ve středu podobně jako dnes na 24 stupňů se oteplí až v pátek, v sobotu pak může být i letních 26.
4: Víš, co může následovat za otázku, Davide? Vzhledem k dnešnímu hokeji. My jsme takový dva hokejoví experti.
1: Ano, už i kolega Honza Ladra je celý nesvůj, jak to tady dnes se Švédy dopadne.
4: No a on byl nesvůj a typoval něco nebo ne?
1: No právě, že netypoval. Jako
4: má já, strach, víš?
1: Já jsem teda se do toho pustil, že rozhodnou nájezdy, bude to hodně těžké.
4: Jako počkej, jako že nájezdy a bude, padne tam nějaký gol v základní části nebo ne?
1: To asi ano, bude to remízový stav tedy, potom nějaké prodloužení, ale stejně budou muset rozhodnout až nájezdy, si myslím.
4: Hele, a typoval si nějaký, jako že ten základní stav, ze kterého pak budou ty nájezdy?
1: To se ani netroufám.
4: Netroufáš, jako
1: to, no. To asi jedno.
4: Já se přiznám, já když jsem to viděl s těma Slovincema, já si teda myslím, že jednou ta slabá chvilka přijít musí, ano. Takže si myslím, že letos to nebude žádná sláva. Typoval bych, že se Švédama asi dostaneme jakože za uši.
1: No tak vidíte, dneska 20 hodin a 20 minut, jdeme na to.
4: Za chvilku i hokejové zpravodajství. Samozřejmě to bude za delší dobu než 4 minuty, ale o těch budou zpívat Madonna s Justinem Timberlakem v té první společné hodině.
3: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tak ještě jednou, co nejpříjemnější pondělní odpoledne, už přece jenom máme po práci, tak už to není jako provokace, ale je to fakt. A mimochodem dneska, tím, že nás čeká ten hokej a my jsme tady tak jako typovali, upřímně, když budu hodně upřímný, tak jsme typovali všichni, že asi dostaneme za uši, tak a navíc prej i sázkový kurzy jsou víc na Švédy, takže uvidíme, můžou jedině překvapit, tak jsme si říkali, že by to chtělo něco zajímavého takhle na začátek a mě vždycky, protože jsem chtěl být vždycky brankářem, tak mě zajímalo, jednou jsem to teda měl, ale kolik tak jako může vážit ta brankářská výstroj, to, co si na sebe všechno on navlíká, protože člověk jako kolikrát řekne, on se vůbec nehejbe a tak dále, tak jako pozor, on má na sobě přes 20 kg a v tom se ještě hejbat a být jako hodně takový pozorný a to je docela jako makačka, takže brankáře nepodceňovat.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Zajímavostí je, že ani jeden z nás tří, který jsme tady zůstali před chvilinkou, není vyloženě takový ten zarputilej hokejový fanda. Ani David, ani Honza, ani já, co si budeme povídat, ale stejně dneska byla řeč o hokeji, to jenom proto, že nás dneska čeká docela důležitý zápas. Ale pojďme trošku od začátku. Ten 89. ročník mistrovství světa se hraje vlastně od 15. to jsme říkali hned, jak to začalo, až do 31. Myslím si, že hokejoví fandové budou mít v těchto dnech pohotovost. Možná, že si na to vzal někdo i dovolenou. Možná, že někdo vyrazil i do Švýcarska, do města Zurich a Freiburg, kde vlastně kde turnaj nebo letošní mistrovství světa probíhá. Mistrovský titul obhajují hokejisté Spojených států. Domácí švýcarská reprezentace chce navázat na dvě stříbrné medaile, i když by si v duchu někde přáli spíš to zlato. Reputaci ze Švédska i Dánska chtějí napravit Češi, Kanaďani, Finové, no prostě všichni, kterým se nedařilo. Já jsem se s vámi díval do historických tabulek a představte si největší rozdíl, který tam byl ve výsledku, ten byl z roku 1949, kdy Kanada porazila Dánsko výsledkem, o kterém se nám dneska ani nezdá. 47-0 je to do dneška rekord mistrovství světa. A když už jsme u těch zajímavostí, tak věřte, že puk při té tvrdé střele letí rychlostí přes 170 km za hodinu. První byly vyráběný z kravského trusu, později ze dřeva, ten moderní puk je vyráběný z vulkanizované gumy. Dnešní zápasy už za chvilinku si to rozehrajou. Finsko se Spojenými státy, Kanada s Dánskem. Večer, Německo, Švýcarsko a asi nejvíc sledovaný, jako od českých fanoušků, Švédsko, Česko. Uvidíme, budeme držet pěsti.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Musím teda uznat, že už jsem viděl lecjakou show, ale tu pravou houslovou, tu ještě pořádně ne. Můžeme vyrazit už ve středu 20. května do kladenského kina Sokol, protože tam houslistka Kelty, která kladenské kino Sokol rozezní, přiveze houslovou show s irskými a skotskými prvky i s originální autorskou tvorbou v podání špičkových umělců. Bude to stát za to 20. května, nezapomeňte na to. Mimochodem Kelty působila léta v zahraničí a doprovázela hvězdy americké country, který já teda moc neznám, to je pravda, ale když už se o nich píše, tak to asi budou hvězdy. Charlie McCoy, Carlin Carter, ale taky hostovala s Erosem Ramazzottim a toho já znám teda alespoň hudebně, ne osobně. No a vy si můžete užít jedinečný večer nabitý skvělou muzikou a taky energií, to je jasná věc. Už tuhle středu od 19 hodin v kině Sokol. Já uvažuji o tom, že taky vyrazím, protože tohle jsem ještě nezažil.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Big Fun na Relaxu, 8 minut po půl páté, posloucháte odpolední kaleidoskop a v něm, přátelé, vás lehce nasměru na náš rádiový Facebook, protože dneska to je fakt jako velká výzva. Musím teda uznat, že jako chlap se mi to tam nedávalo příliš lehce. Trošku jsem se bál, ale uvidíme, co z toho vyleze. Nebudu víc prozrazovat, pokud chcete, mrkněte se na náš rádiový Facebook. Je to výzva víceméně spíš jako vůči ženám, protože čekám na jejich názory a co si budeme povídat, občas to stojí za to, občas my chlapi jim pěkně lezeme na nervy, takže pánové, dámy, máte možnost nám to vrátit.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

Tohle je na relaxu Shakira s Rihannou. Pro přemíru hokejových informací jsem si tady nevšiml úplně té nejdůležitější zprávy, která mi tady před chvilinkou přistála. Hoří nám les, přátelé. Je to přesně tak, odklad na rozdělov směrem do Libušina dolů. Prosíme řidiče, aby to vzali všichni objízdnou trasou a neblokovali hasiče při práci, protože tam hoří les. Já už jsem tady o tom četl někde i na Facebooku. Tak pokud jedete tímhle směrem, tak prosím vás, okolo, jako je to tam dost těžce průjezdné a je to tam hlavně hodně ucpaný a stěžujete hasičům práci. Takže nezapomeňte ještě jednou, připomínáme, odklad na rozdělov do Libušin důl, hoří tam les, je tam spoustu hasičů, tak pokud to jen trošku jde, tak se vyhněte, protože tam bude hodně, hodně špatný provoz, to znamená nějaký ty zádrhle tam určitě budou probíhat. Jinak jezděte opatrně a kdyby něco, nezapomeňte 606 736 736 a sledujte Facebook a vůbec jako všechny stránky, kde o téhleté aktuální věci může být všechno napsané. My to budeme samozřejmě sledovat a když tak vám dám nějaký aktuální info.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. května. Tento den roku 1918 se narodil papež Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Wojtyla. V roce 1957 přišel na svět Michel Kreti, manžel německé zpěvačky Sandry a duchovní otec hudebního projektu Enigma. O 7 let starší je jeden z nejpopulárnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk. 18.5. naopak zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Roku 1961 spatřil světlo světa Hugh Whittaker, člen kapely House Martins. Every woman, every man. Join the caravan of love. 18. května také otevírali v Bostonu luxusní hotel Ritz. V roce 1973 navštívil soudruh Brežněv západní Německo. Po 17 letech podepsali obě Německa, jak západní, tak východní, dohodu o společném státu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

tak lehce využiju Imagine Dragons, omlouvám se těm, kterým jsem to trošku přerušil, ale máme tady to doplnění informací, který se týká požáru odkladna ve směru na Libušin důl. Mluvil jsem přímo s policejní hasičskou mluvčí a bylo mi sděleno, že to byl požár na ploše 4x4 metry, hořela jenom hrabanka a v současné době už je požár lokalizovaný, to znamená, že nějaké větší nebezpečí tam nehrozí. Každopádně děkujeme za informace, dohrajeme pomalu, ale jistě Imagine Dragons a půjdeme na přesný čas.

0: i byl skladna na Libušin důl, tak byl to jenom menšího rozsahu, 4x4 metry, jsem dostal informaci, byla to jenom hrabanka, už by to mělo být lokalizovaný, takže bez většího nebezpečí. Každopádně děkujeme za informace vám, který jste je poslali. No a jedeme, třeba pro vás nabízíme muziku od Chloe, Boy Bye. A nejenom tu, hoďko odstartuje Justin Bieber.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Pojďme se podívat ještě jednou, jak už jsem říkal, pro ty, kteří nám psali tady SMSky, protože ty stále ještě dochází, jak jste psali, požár, který byl lokalizován ze směru z Kladna na Libušín důl. Nebylo to zas tak úplně nic velkého, co jsem se dozvěděl, zhruba na ploše 4x4 metry hořela hrabanka, už je lokalizován, takže pokud se ještě dohašuje, nebo pokud tam ještě jsou hasiči, tak jezděte opatrně tím směrem, protože tam může být docela solidní provoz. Jinak mrkneme na hokej už za chvilinku.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Dneska už ty prezidenti můžou fakt dělat úplně všechno. Tohle je vzpomínka na 90. léta, Mr. President, Jojo Action. Slíbil jsem hokej, jako je to hodně překvapivý. Kanada, kde bych to typoval, že bude hrát s Dánskem, tak jako celkem jasnou partii, zatím 0-0. Zatímco Finsko, Spojené státy, to znamená mistr světa, tak Finsko je drtí 5-1. To je úplně neuvěřitelný. Jsem docela zvědavý, jak to dopadne večer. Jestli to je takhle nečekaný, tak by to mohlo být nečekaný i večera. Kdo ví, třeba vyhrajeme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
3: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Začneme u D10, trasa Turnov Praha. Komunikace je zhruba na 17. kilometru dočasně uzavřena, protože tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního automobilu má zdravotní indispozici. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Je tam i vrtulník. Předpokládám, že na místě je i policie, která odklání dopravu, ale počítejte s tím. D10, 17,5 km na trase Turnov Praha. Pak jsem koukal tady ještě D1, konkrétně na 16. kilometru na trase Praha a směrem polská státní hranice. Stojí porouchané vozidlo, ale asi to nebude nic velkého. Vozidlo je na krajnici, takže projíždět se zvýšenou opatrností. Předpokládám, že vás na místě budou o tom informovat i dopravní značky. Pak už jenom připomínám požár, který byl u Kladna ve směru na Libušín důl. Možná ještě probíhá dohašení, nevím, každopádně informace od hasičů, které máme, nebylo to zase nějak extra moc velký, 4x4, hořela hrabanka, už by mělo být po zásahu, to znamená požár by měl být lokalizovaný. To se netýká dálnic, nicméně je to důležitý, protože v místě na Libušín důl byla v té době velmi komplikovaná doprava. Tak uvidíme, jak se to bude rozjíždět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: OK, pokud teda máte po ruce nějakou televizi a zjistíte, že Kanada hraje s Dánskem stále 0-0, to je téměř neuvěřitelný výsledek. Zatímco Finové to trošku natahli, poráží mistry světa zatím 5-1, je to druhá třetina. První gól zrovna u tohletoho zápasu padnul už v 7. minutě. Já o tom mluvím proto, že jsem se tady našel nejrychlejší gól v historii mistrovství světa. Je to úplně neuvěřitelný. Chtěl bych to docela vidět. Paul Henderson v roce 1972 už po 5 sekundách hry na mistrovství světa vlastně dal gól a byl to vlastně nejrychlejší gól historie turnaje. Jinak, aby jsme furt jako neříkali, že nám to moc nejde letos, tak Česká republika je jednou z mála zemí, která získala olympiády na mistrovství světa, olympiádě i světovém poháru během jednoho desetiletí. Takže, jako, ono to půjde, nebojte.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Tomanmotors.com. Come.

Ale to byla pěvecky skvělá a jako ženská hodně hezká Katy Perry Electric. A máme za 6 minutek už 18, takže za 6 minutek tady bude pondělní večer. Já jsem tady narazil na dvě zajímavé věci, které se k dnešnímu večeru svým způsobem hodí. První pro všechny ty, kteří budou doma, koukají na televizi, samozřejmě, co si budeme povídat, ten hokej dneska prostě jede. Berete si čipsíky, jako čipsy, jako bramburky, myslím, takhle. Já třeba vždycky, protože já to mám hrozně rád u televize a přemýšlel jsem, jak to vůbec jako celý vzniklo, protože čipsy se jako nevynořily někde z ničeho nic. Tak údajně to mělo být tak, že měl kuchař v restauraci, si asi nemá cenu říkat jméno kuchaře ani tu restauraci a tak dále, ale byl tam zákazník, který si pořád stěžoval na tlustý hranolky. Fakt jakože ty hranolky, co mu udělal, protože si je objednal, že se to nedá jíst, že to je tlustý a tak dále. To znamená, ten kuchař to vzal a nakrájel to extrémně tence, jako na schvál, a čekal, co z toho vyleze. Host byl nadšenej, takže tím pádem je jasný, svět dostal čipsy. Dneska si na mě vzpomeňte večer. Mimochodem ještě jednu věc jsem tady našel, hrozně se mi líbila, protože může se stát, že večer to nikdo nestihne. To znamená, nekoukáte na televizi a podobně. Dneska v roce 1939 se objevila, pozor, první televize v autě. Jo, je to pravda. Sice byl mizerný obraz a tak dále, ale jako je vidět, že od té doby to jelo vejš a vejš. Lidstvo prostě nějakým způsobem tahle ta myšlenka neopustila. Takže jenom abyste věděli, to není žádný výdobytek moderní doby. V roce 39 byla první televize v autě.

0: krásně nám to vyšlo, je tu 18. hodina, i když se to nezdá podle venku, kolik je tam světla, tak nám začíná vlastně dnešní pondělní večer.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Tak jestli vám dnešní počasí vyhovovalo, tak věřte, že zítra i ve středu bude úplně podobně, to znamená skoro stejně jako dneska. Potom to půjde vejš, na 24 stupňů se oteplí až v pátek a v sobotu, připravte si plavky, možná by mělo být i letních 26 stupňů. Nedávno jsem četl nějakou informaci o tom, že by o mých oblíbených Bon Jovi měli natáčet film, teď se s nima roztrh pytel. Tuto by tam zazní i tahle skladba Keep the Faith.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Co si budeme povídat, když bychom měli vzít show koncertní, i to jsem viděl, a vůbec jako třeba i klipovou, tak Madonna nebo Madonna, jak jste slyšeli, tak v tom nemá konkurenci. Když už cítí, že by eventuálně vzhledem k věku už jakože tolik toho nemůže dát do toho hudebního trhu, tak se spojí se současnou, dalo by se říct, hvězdou Sabrinou Carpenter a nahráli spolu písničku Bring Your Love, mimochodem máme ji i v Relaxádě, to se určitě podívejte a hlavně zahlasujte teda, protože já jim věřím. Já tipuju, že tak během, řekněme, 3 týdnů, protože maximálně tam můžou být 5, se ocitnou někde, když ne na prvním místě, tak určitě v první trojce, protože mně se to prostě líbí. Je to hezký.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Už jsem to zmiňoval na začátku o kapele Bon Jovi, kterou jste mohli slyšet jako připomínku 90. let, tak se chystá celovečerní film, už se na to moc těším. Je pravda, že teď se jich chystá víc, tak jsem zvědavý, kdo to vyhraje, kdo bude jako první. Tenhle ten film, ten celovečerák, má mapovat vznik kapely a vlastně její cestu ke slávě. To znamená, nebude to čistě z toho posledního období, ale fakt jak to vypadalo. Já tady mám před sebou obrázek, když Bon Jovi začínali, to prostě John Bon Jovi byl, no, to byl ďábel. Dneska, když jsem ho viděl na nějakém videu na YouTube, tak už je to takový jako seriózní pán, ale ještě pořád mu to zpívá a myslím si, že ještě je hodně žádaný. Takže tolik muzika, za chvíli se taky podíváme do psího útulku, tentokrát vyrazíme do Jimlína a abych nezapomněl na hokej, protože ten se teda jako docela razantně mění, Kanada s Dánskem hraje 3-0 a Finsko drtí Spojený státy 6-2. Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Život plyne dál.

0: opuštěným psům. Pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak dneska by to chtělo nějakou pořádnou fanfáru, protože pozor, přichází veličenstvo král, neboli king, chcete-li, a mrkněte se na www.radio-relax.cz a když se podíváte na pejsko stránku, tak je to úplně poslední pejsek nahoře, je tam u ní napsáno king a že to je čtyřletý pes. Vypadá to, že to je kříženec a to je docela zajímavá kombinace labradorského retrievera a šarpeje. Co z toho vzniklo? To tam vidíte na dvou fotkách, já vám k tomu můžu dodat to, co tam je napsané, to znamená, bohužel nepoznal King žádnou výchovu, takže je temperamentní, je hodně uskákaný, jako k cizejm lidem je lehce nedůvěřivý, ale to snad asi úplně každej na vodítku táhne, takže to bude chtít výchovu a hygošku, tu se teprve učí. Ale pozor, má lovecké pudy, je nevhodný ke kočkám a hospodářským zvířatům, to je tady se třema vykřičníkama, takže to asi jako fakt bude pravda. Jinak, kdybyste si ho chtěli adoptovat, tak by bylo asi potřeba víc návštěv k seznámení. Je opuštěné, nebo je z útulku od opuštěných zvířat v Jimlíně, to se dá poznat úplně jednoduše. Mrkněte se mu na krk, pejsci z Jimlína, tam mají takovýhle krásný, slušivý šátky. Tak jo, dneska jsme šli, nebo jsme nabízeli Kinga a doufejme, že třeba časem King zmizí z nabídky.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Za 3,5 minuty bude 6:45. Zrovna včera jsme vedli doma takovou jako zajímavou debatu, jaký je poměr, a to určitě znáte i vy, když leckteré kanály už dneska umí jakože tu reklamu přesunou nebo ji vypnou a tak dále, ale jaký je poměr reklamního sdělení, to znamená klasických reklam, vůči třeba danému vysílání, vůči filmu a tak dále. Protože já mám někdy pocit, že uplynou 3 minuty z filmu od začátku a už běží 15-minutový reklamní blok, jo? Pak zase 10 minut a pak zase 15 minut a tak dále a tak dále. Takže my můžeme tak maximálně vzpomínat na historii, kdy se objevila první televizní reklama, trvala pouhých 10 sekund, to bych vydržel i já, stála $9 a propagovala hodinky.
1: Relax Radio.

Pomalinko, ale jistě se blížíme k 19. hodině, no v podstatě za nějaký 4,5 minutky. Krásně nám to vyšlo, máme za sebou odpolední sérii hokejových zápasů, Finsko, jako to jsem nečekal, to se přiznám, rozdrtili Spojený státy 6-2, to je neuvěřitelný. Kanada si poradila s Dánskem, pak ve finále 5-1, večer samozřejmě Německo, Švýcarsko, jako... I když nejsem příliš hokejový fanda, tak tenhle duel, přiznám se, až tak moc mě zajímat nebude. Jsem zvědav, jestli, jak se říká, porušíme a vydáme se na vítěznou cestu, když budeme hrát večer se Švédama, anebo jestli to fakt dopadne tak, jak jsme, a nerad to přiznávám, tady jako trošku jako tušíme nebo předpokládali v rádiu, co se týče té hokejové sestavy odborníků, který vlastně neví o hokeji skoro vůbec nic, ale my jsme byli podpořeni hlavně těma informacemi ze sázkových kanceláří a tam upřímně, tam jako Čechům jako moc nevěřej.

0: Salva Californication, tohle to byly Rasmus budou příští hodině, tohle byly Red Hot Chili Peppers, Other Side, úžasná věc. Teď máme 19. hodinu a jednu minutu, já jsem trošku předběhl dobu.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Co se počasí týče, pokud vám vyhovovalo to dnešní, tak věřte, že zítra a dokonce i ve středu bude stejné jako dneska. Na 24 stupňů, to znamená trošičku jako víc na tu teplotu, se oteplí až pátek, ale v sobotu, a to se můžeme těšit, to je hezký při pondělku vás takhle lákat už na víkend, v sobotu prý bude, jestli se nic nezmění, i letník 26 stupňů Celsia. No a teď už vás budu lákat na Rasmus. No Fear, to je muzika, kterou budete poslouchat určitě mezi 19. a 20. tedy pokud zůstanete naladěný na relax. Já vám přeju hezký večer a těším se na zítra.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
4: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. května. Tento den roku 1945 se v Londýně narodil zpěvák ze skupiny The Who, Peter Townshend. Přesně o rok mladší jsou hned dva. Bubeník AC/DC, Phil Rudd. Tím druhým je italský herec Michel Placido. Nejvíce proslavil seriálovou Chobotnicí. Ročník 1941 je česká herečka Iva Janžurová.
2: No a dozvíme se aspoň, jak vypadají trochu.
1: V 94. zemřela tento den velmi bohatá dáma Jacqueline Kennedy Onassis. Psal se rok 1892, když si jistý Charles Brady King nechal patentovat pneumatické kladivo. V roce 1973 se narodil švédský hokejista Andreas Johansson. O rok starší je jedna z Ace of Base, Jenny. Tenistka Jennifer Capriati byla ve svých 18 letech přijata do léčebny drogově závislých a taky se ženil kytarový mák Eric Clapton.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.